jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

to úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Párných dní ještě, zaplať pánbu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. V shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, byl takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mě to vrtalo hlavou, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Žalmanův spol v jazzovém kabátu, zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje, samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu kleky Petra České trémské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

to byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.

No a nek sluní burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tramských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: Loučení s létem skrze Babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden na slyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček a mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal. Teď je mi o rok víc,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: My jsme opět připraveni a doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek. Ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všichni zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
2: Ano.
3: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Alojse Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi na to
1: vzpomínám. Tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takového grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam, V předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkala, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi. Já ho posprejuju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobírky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by ji slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosil bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku. Tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl. neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív? Nebo ne?
4: Ne, ne, ne, ne. Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal? Nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále. Takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace. No.
2: Divadla na Zábradlí.
4: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli. Teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, bude? Děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak. Hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježiš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí Otopení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím do Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju. A jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný,
9: vůbec... Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tady nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň. Vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože. Já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě ano. Po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, a nebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek. Vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako, může to být i obráceně, že si starší žena najde mladého kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější,
4: ano, ano,
3: myslíte
4: ano,
3: ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On nějaký doktor mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte, my no, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, to jste někdo čet, že jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80-letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla, šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona stala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no, budu se má po Vávrovi. Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová, režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
1: Děkujeme kolegyni Jitce Němcové, děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Začala sklizeň pozdních brambor. Výnosy jsou mimořádně nízké. Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Hokejisté Dukly Jihlava nestačili na extraligové Budějovice. Třebíč porazila Pardubice B. Zpočátku slunečný, později spíše oblačný den i s letními teplotami a slabým větrem. Taková je předpověď počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Se sklizní pozdních odrůd brambor začaly zemědělci na Vysočině. První výsledky ukazují na velmi nízké výnosy. Na některých místech je úroda ve srovnání s loňským rokem jen poloviční. Hlízy jsou navíc malé a podle pěstitelů je horší i kvalita.
3: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
4: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
3: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15-20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
5: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Iránu. Je to už podruhé za poslední 3 dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
6: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle iránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle iránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Čábahár a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená a tvrdil, že iránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport.

0: jinak jsme hrozně rádi, že prostě jsme měli možnost si takhle poměřit síly s extraligou.
1: Hradská Slavia Třebíč porazila v Chrudimi Pardubice B 5-2. Rozhodující náskok si vybudovala třemi trefami už v prvních 6 minutách zápasu. Počasí. V Jihlavě a Vatíně je právě teď 8 stupňů, v Černovicích 10. Ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno. Popolední přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody hlášené nemáme, neprojedete mezi Hlávkovem a Šimanovem, opravují tam most. Objízdná trasa vede přes Větrný Jeníkov.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pátá hodina, pátá minuta, je tady středa 2. září roku 2026. Adélky slaví svátek a svatého Štěpána Krále je už léta na mále, taková je dnešní pranosteka. Atlet Jaroslav Bába dnes slaví 42. narozeniny, tak blahopřejeme. A před 30 lety byla po 20 letech obnovena povinná 9letá školní docházka a taky začaly působit vyšší odborné školy. Co dalšího se 2. září přihodilo, to nám řekne Petr Jungmann už za 6 minut.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 2. září, svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku IRIS bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.

0: 2026 a před 56 lety, 2. září v roce 1970, tehdy ještě neznámá skupina Genesis si dala do časopisu Melody Maker inzerát na bubeníka. Přihlásil se jí 19-letý Phil Collins, který prošel výběrem i díky tomu, že hrál na perkuse na desce George Harrisona All Things Must Pass. Tak asi netřeba zdůrazňovat, jak úspěšnou kariéru pak se skupinou Genesis Phil Collins udělal. Počasí. 5:19 ráno a dopoledne bude na Vysočině polojasné nebo skoro jasné. Popoledni přibude více oblačnosti, přehánky se objeví jenom výjimečně, a to spíš na severu kraje a v druhé části dne. Odpolední teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Tereza Břesková před několika dny vybojovala zlatou medaili na juniorském mistrovství světa v silovém trojboji v Jihoafrické republice v kategorii nad 84 kg. Tereza pochází z obce Bory u Velkého Meziříčí a dnes po 11. hodině si s ní budu povídat v našem vysílání.

To byla skupina Kryštof, obchodník s deštěm v 5.23 na Českém rozhlasu Vysočina. Máme tady středu, 2. září roku 2026. V Chotěboři dnes ve 13 hodin otevřou nové městské muzeum. Na rekonstrukci budovy bývalé pošty město získalo dotaci. A v 16 hodin pak v předzámčí v Třebíči také otevřou, ale tentokrát rozšířenou expozici Zmizelá Třebíč, prezentující archeologické nálezy z centra města.

0: To byla vzpomínka na Olivia Newton-John, teď už jsou tu krátké zprávy, připravil je Tomáš Kolátor.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve funkci dnes končí hlavní hygienička Barbora Macková. Rezignovala na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Mackovou dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Nová část expozice Zmizelá Třebíč bude ode dneška přístupná na zámku v Třebíči. První komentovaná prohlídka tam začíná v 17 hodin. K vidění budou nové exponáty, 3D tištěné repliky artefaktů i interaktivní prvky. Návštěvníci se budou moct podívat i do nově otevřené zelené místnosti. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord, 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. V italských Benátkách začíná 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Cenu za celoživotní dílo Zlatého lva převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu bude soutěžit celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude na festivalu uvedená restaurovaná kopie československého snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. Českým tenistkám a debutantkám na US Open Lucii Havlíčkové, Darje Vidmanové ani Gabriele Knudsonové se nepovedlo postoupit do druhého kola. Další z reprezentantek Nikola Bartuňková hrála s Egypťankou Šerifovou a vedla 1-0 na sety. Pak byl ale duel kvůli dešti přerušen. A předpověď počasí, ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno, popoledni přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, plynulá je i dálnice D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už 7. září začne v Jihlavě týden duševního zdraví. Co přinese, proč je důležité o duševním zdraví mluvit otevřeně, na to už za chvíli odpoví psycholog Martin Šťastný z psychiatrické nemocnice Jihlava. Teď je 5.33, přejeme hezkou středu.

0: 5.38 přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina ve středu 2. září. Jaký je největší přínos týdne duševního zdraví? O tom včera v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina Hela Dvořáková mluvila s Martinem Šťastným, vedoucím odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava.
1: Tak je to opravdu akce, která probíhá mnoho let. Já myslím, že od začátku 90. let, možná i předtím, nevím, nějakým způsobem... A vždycky to bylo potřeba prostě nějakým způsobem dát najevo, že existuje duševní zdraví, že to je problém nějaký, nebo že to je vlastně téma, které je potřeba nějakým způsobem uchopovat, což si myslím, že v posledních letech jako se to dost propisuje do třeba politické nějaké jako agendy, jako to je samozřejmě v pořádku. Nicméně je to opravdu jako věc, která je tak široká a těžko uchopitelná, že je potřeba, aby každý skutečně si k tomu našel nějakou vlastní cestu a tyhle akce k tomu, myslím, opravdu pomáhají.
2: To znamená, že přístup k duševnímu zdraví je v posledních letech otevřenější, než byl před nějakými 10, možná 20 let.
1: Myslím, že ano, já sám jsem kompetentní asi k tomuto posoudit, protože já na psychiatrii pracuji od roku 94, jo. Prošlo je hodně dlouho, takže jako opravdu si myslím, že se to změnilo, jo. Že ten přístup je takový otevřenější a hlavně to vidíme u mladé generace.
0: Řekl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pan doktor Martin Šťastný. Tereza Břesková z Borů u Velkého Meziříčí vybojovala juniorský titul mistryně světa v silovém trojboji a vytvořila nový světový rekord. Hostem dobrého dopoledne bude den po návratu z Jihoafrické republiky. Povídat s ní si po 11. hodině bude Joža Kolář.

0: minutu bude 6:45, to byla australská zpěvačka Natalie Imbruglia, za chvíli se vracíme zpátky do Česka. Bude tu Kateřina Marie Tichá, Plamen, anebo Rangers, Zvedněte kotvy.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude na Vysočině polojasno nebo skoro jasno, popolední přibude více oblačnosti, přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíš na severu Vysočiny a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se dnes ustálí mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: čemu je dobrá škola?
1: Aby jsme se tam naučili něco jiného, třeba matematiku a číst.
2: Počítání. Se třeba řekne nějaký číslo a buď se to zaokrouhlí třeba 25 na 30, anebo 24 na 20.
3: Můžeme se tam třeba naučit nějakou násobilku,
4: aby se taky něco naučili.
5: Chovat se k přírodě a tak.
6: Ještě se v přírodovědě třeba učí koloběh vody.
0: Co všechno děti ve škole můžou dělat?
7: Pokusy. Takovou sopku, která vybuchne.
1: Třeba se tam může dělat tělák. To znamená, že se cvičí.
2: Výtvarka.
0: Jak to v takové škole vypadá?
7: Třeba, že tam jsou lavičky, taky tam je paní učitelka a je tam taková velká tabule a tam paní učitelka píše.
1: A pak se to můžeme naučit a pak už můžeme chodit třeba do druhé třídy nebo do třetí třídy. Makovičky.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: První týden školy je pro žáky volnější. Naplno s učivem začínají často až další pondělí. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme ministra školství. Ruské nebe už není podle ukrajinského prezidenta Zelenského bezpečné. Dnes nás čeká spíše slunečný den s teplotními maximy až 26 stupňů. Začínají zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Nový školní rok zahájili základní a střední školy na Vysočině. V prvním týdnu v září má řada z nich na programu různé adaptační kurzy nebo jiné seznamovací akce. Volnější bude první týden ale i pro školáky, kteří budou docházet do tříd. Například v malotřídce ve Vepřové na Žďársku se podle učitelky Jitky Neterdové pustí do učiva až po víkendu.
4: Ten první školní týden prvňáčci mají zkrácené vyučování a až vlastně od druhého školního týdne se začínáme učit podle rozvrhu, ale i ostatní třídy mají takový jakoby volnější vstup, prvně se seznamují s prostředím, stanovujeme si školní pravidla, sestavují děti a seznamují se vlastně mezi sebou navzájem.
3: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
3: Podle prezidenta Pavla by se mohli s ministrem Plagou bavit i o duševním zdraví mladé generace. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelensky proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
6: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
7: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
6: Nebo nad Rusií zaraz dla dronů.
7: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případ mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znění Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Sport. Hokejisté jihlavské Dukly v přípravě podlehli českým Budějovicím 3-5. Horácká Slavia Třebíč v Chrudimi porazila rezervu Pardubic 2-5. Desátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon. Uspěl v závěrečném hromadném spurtu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas.
0: Počasí.
3: V Pelhřimově teploměr ukazuje 10 stupňů, v náměšti

0: 6. hodina, 4. minuta, přejeme vám krásné ráno. Ladíte Český rozhlas Vysočina v polovině pracovního týdne. Je středa, je 2. září. Kterou americkou zpěvačku obdivovala a proč? Tak to se dozvíte od dnešního hosta v pořadu Alexa Host od Marcely Leiferové už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byl Václav dneska v 6 hodin a 11 minut, za chvíli Poetika půlnoc nebo Bára Basiková souměrná.
1: Alex a host.
0: Dnešním hostem Alex Minářové bude na Českém rozhlasu Vysočina zpěvačka Marcela Leiferová. Dozvíte se i to, čím chtěla být. Víc, jestli lékařkou, anebo zpěvačkou.
2: Těžko na to odpovědět. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akciách zpěvat s orchestrom vtedy už velmi známého hudobného skladatela. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
3: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasmerovala vás k té hudbě?
2: Nie, to nebol smer, to bolo proste nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Říká Marcela Leiferová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: kapela Modern Talking, minutu po čtvrt na sedm na Českém rozhlasu Vysočina. Prašná pole, drobné hlízy a zemědělci počítající ztráty. Právě tak vypadá začátek letošní sklizně brambor na Vysočině. Na některých místech jsou výnosy oproti loňsku jen poloviční. Přímo na pole se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme už za chvíli s redaktorem Milanem Soldánem.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude na Vysočině polojasno nebo skoro jasno, popoledni přibude více oblačnosti, přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíš na severu kraje. Odpolední teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Tereza Břesková před několika dny vybojovala zlatou medaili na juniorském mistrovství světa v silovém trojboji v Jihoafrické republice v kategorii nad 84 kg. Tereza pochází z obce Bory u Velkého Meziříčí a dnes po 11. hodině si s ní budu povídat v našem vysílání.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Máme 10 minut před půl sedmou, to byla Poetika na Českém rozhlasu Vysočina. Na Vysočině začala letošní sklizeň brambor. Zatímco loni se pěstitelé radovali z rekordní úrody, letos je ta situace opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst. Na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat akorát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
1: Bramborový kombajn nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Láska, jak to bude vycházet potom ty výtěžnosti, protože jsou problémy s nějakýma škůdcema, jsou problémy s klíčením těch brambor v brázdách a podobně. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani ne poloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe, ale tady hraje ještě význam ten kontrast, že loňský rok byl rekordní, co se týče výnosu. Ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15-20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: naše deti. Začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Asi 1300 dopravních nehod evidují za letošní letní prázdniny policisté na Vysočině. Zhruba k tisícovce z nich museli vyjíždět vyšetřovatelé. Za červenec a srpen také na silnicích Vysočiny zemřeli 4 lidé. Meziročně je to o 3 méně. Nad Hradcem Králové se dnes odpoledne objeví desítky horkovzdušných balónů. Začíná tam 5denní mezinárodní přehlídka, na kterou dorazí posádky z 5 evropských zemí. Prvních zhruba 50 balónů zlétne v 5 hodin odpoledne z městské louky poblíž ulice Akademika Bedrny. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny. Informovala o tom agentura AP. Hrozí mu až doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. V minulosti organizoval neoficiální primárky, aby pomohl vybrat kandidáty do parlamentu mimo čínskou komunistickou stranu. Pekingem kontrolované úřady to považují za nelegální. Od roku 2024 si Wong zároveň odpikává 5letý trest za podvrácení státu. Lucie Havlíčková, Daria Vidžmanová i Gabriela Knudsonová vypadly v prvním kole tenisového Grand Slamu US Open. O postup bojovala taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, ale zápas byl pak kvůli dešti přerušený a následně odložený. A přidáme počasí, ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno. Popoledni přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nemáme hlášené žádné nehody, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 16 hodina 33. minuta. Ladíte Český rozhlas Vysočina. 23. září v Pelhřimovském kulturním domě Máj vystoupí Fešáci. Ta akce se jmenuje Fešáci vzpomínají na Michala Tučného a společně s Míšou Tučnou, která si tam s nimi přijede zaspívat, budou vzpomínat právě na jejího tátu Michala Tučného, takže bude to večer plný písní a také fotografie a vzpomínek právě na Michala Tučného. Míša Tučná si se skupinou Jelen před lety zaspívala písničku svého táty Spím v obilí. Tady je máte. Hezké ráno.

0: Skupina Olympic a osmý den ve středu 2. září v 6.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Naprostá většina vyhořelé 34. budovy ve Zlíně je zbourané. Místní se tak zvykají na nový pohled na bývalý baťovský areál. Místo dominantní 11-patrové stavby jsou teď vidět další budovy, které byly doposud v areálu skryté. Obří prázdný prostor po 34. je ale znatelný.
1: Já jsem tady vlastně od začátku, jak se to tady bourá, jak to bylo postavené, tak mě to chybí vlastně ta budova. No a vypadá to teď strašně vlastně.
2: Říká Tomáš, se kterým procházím podél mobilního oplocení a společně pozorujeme, jaký rozhled na ostatní budovy v areálu se najednou ze všech stran nabízí. Pracuje v budově číslo 46, která s vyhořelou 34. sousedila v severovýchodním rohu.
1: Mám výhled tady budovy, kde je výroba plastů. Tak se dívám z okna někdy a tak to sleduju, jak to bourají všechno.
2: O kousek dál na betonové zítce sedí Vilém. Co to pro vás znamená, že tady není teďka ta budova?
3: Nic.
2: A je vám to jedno?
3: Ne, není mi to jedno. Ale to je budova, kterou postavili komunisti, takže to mě nějak... Mě to, proč to truchlit? Jako je to smutné, ale co se dá dělat?
2: Díru po někdejším centrálním skladu obuvy by Vilém zalepil novou stavbou.
3: Já si myslím, že oni toho místa využijí k tomu, aby zastavili něčím rozumným.
2: Co si tam umíte představit na tom místě?
3: Určitě v průmyslovém areálu nějakou budovu, která bude sloužit tomuto účelu.
2: Od lavičky u muzea Jihovýchodní Moravy zase prázdný prostor se zbytkem torza pozoruje Kristýna.
4: Já nevím, jak to tady chybí, protože tady je hrozně moc budov, ale je to dominanta toho Zlína vlastně, takže to tam bude prázdná.
2: Část torza budovy ale zatím zůstává stát. Vlastník objektu ji chce zachovat a nyní čeká na expertní vyjádření statiků a architektů. Dostat by jej měl do týdne. Pokud bude potřeba zbourat i zbytek stavby, demoliční firma, to podle mluvčího společnosti Krim Marcela Schmidta, zřejmě stihne v termínu stanoveném stavebním úřadem. David Jabůrek, Český rozhlas.

0: po 6:45.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina se o předpověď počasí postará meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaký bude 2. zářijový den v kraji Vysočina?
2: Tak čekáme, že až odejde tady ten balíček zvětšené oblačnosti, tak by mělo převažovat polojasno nebo skoro jasno. Potom odpoledne a večer nám od západu začne přibývat oblačnosti a očekáváme, že bude převažovat naopak oblačno. Přehánky by se měly vyskytnout jenom výjimečně a pokud, tak spíše by to mělo být během večera. Ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně severozápadní, do 15 km za hodinu.
0: Tak taková bude středa. Jak vypadá předpověď na čtvrtek?
2: Tak ta noc se bude spíš takovou větší oblačností, mohou se tam ojediněle vyskytnout přehánky, ty teploty nejnižší od 13 do 10 stupňů, během dne by mělo převažovat oblačno až polojasno, jenom výjimečně přehánka a pak večer a v noci čekáme, že se nám postupně zatáhne a ojediněle by se mohl vyskytnout i slabý déšť, ty nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude i přechodně mírný západní směru do 20 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vaďo, řekni for.
1: No tak co říkáš na černý humor, co? Hele, takhle prochází paní ulicemi a najednou uslyší kvičení psa. No tak rychle utíká za tím zvukem a vidí pána, jak mlátí psa holí.
2: Pane, prosím vás, proč mlátíte toho krásného psa?
3: Ale ten parchant mi sežral legitimaci spolku na ochranu zvířat.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Začala sklizeň pozdních brambor, výnosy jsou mimořádně nízké. Úřad práce přijímá žádosti o takzvané hlídačkovné, má pomoct studujícím rodičům. Vyšegrádská skupina chce prohloubit vazby s Japonskem. Zpočátku slunečný, později spíše oblačný den i s letními teplotami a slabým větrem. Taková je předpověď počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Se sklizní pozdních odrůd brambor začali zemědělci na Vysočině. První výsledky ukazují na velmi nízké výnosy. Na některých místech je úroda ve srovnání s loňským rokem jen poloviční. Hlízy jsou navíc malé a podle pěstitelů je horší i kvalita.
6: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
7: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
6: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15-20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, říká mluvčí Michaela Lagronová.
8: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
5: Země Vyšegrádské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku.
9: Japonsko je v podstatě nejstarším partnerem Vyšegrádské skupiny.
10: Shrnul pojednání s japonským ministrem Toshimitsuem Motegim šéf Černínského paláce Petr Macinka z motoristů sobě. Dodal, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem a že japonské společnosti v Česku zaměstnávají asi 50 tisíc lidí. Ministři Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Japonska jednali taky o válce na Ukrajině a důležitosti zachování světového řádu založeného na dodržování pravidel, ať už ze strany Ruska nebo v indopacifické oblasti. Ze Slovenska Ladislav Novák, Český rozhlas. Sport.
5: Třetí porážku s extraligovými soupeři zapsali v přípravě na novou sezonu hokejisté Dukly Jihlava. Českým Budějovicím podlehli v horácké aréně 3-5. Jihlava od začátku dotahovala náskok soupeře. Ani trefy Michnáče, Štefančíka a Burkova, ale na lepší výsledek nestačily. Trenér Viktor Ujčík ve hře hledal i pozitiva.
11: Jsme se jim vyrovnali ve spoustě herních aspektů, co se týče rychlosti, tvrdosti a tady těch důležitých věcí pro nás. Samozřejmě oni byli lepší v těch detailech, prostě dokázali z těch šancí dát ty góly. My ne, ale jinak jsme hrozně rádi, že prostě jsme měli možnost si takhle poměřit síly s extraligou.
5: Horácká Slavia Třebíč porazila v Chrudimi Pardubice B 5-2. Rozhodující náskok si vybudovala třemi trefami už v prvních 6 minutách zápasu.
4: Počasí.
5: V Humpolci mají 11 stupňů, v Havlíčkově Brodě a Hubenově 9. Ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno, popoledni přibude více oblačnosti.

Sedmá hodina, pátá minuta, je tady středa 2. září roku 2026. Školáci už jsou na cestě do svých škol, tak pokud někam vyjedete svým autem, buďte velmi obezřetní, protože děti jsou ještě po prázdninách roztěkané. Jak si užili ve Vepřové na Žďársku první školní den nejenom děti, ale i jejich rodiče, to uslyšíte po 4. 8.

0: Paul Simon, Art Garfunkel v 7 hodin a 11 minut na Českém rozhlasu Vysočina. Jsme v polovině pracovního týdne, je středa, je 2. září. V pátek odstartuje 23. ročník tramského širáku na Hanesově mlýně. Samozřejmě, že festival bude pokračovat i v sobotu. K takovému tramskému širáku neodmyslitelně patří táborák, taky degustace vín, jízdy na koních, soutěže pro děti a samozřejmostí jsou různá parádní vystoupení, ať už Tomáše Kluse, Roberta Křesťana, skupin Hoptrop, Samson, Pacific, Marien, přijede i Karel Kahovec, Miroslav Paleček nebo František Nedvěd mladší. Další podrobnosti najdete na adrese www.tramskyširák.cz anebo i v našem vysílání, a to už zítra po 8. hodině, kdy hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina bude jeden z organizátorů, možná, že ho znáte, pokud na tramský širák jezdíte dlouhodobě, hostem bude Pavel Solar. Tak to ale až zítra, zatím tady máme 2. září. Jaké bylo v letech minulých, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Vítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku IRIS bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.

0: To byl Petr Nať, Až se znova narodím, ve středu 2. září v 7.17. Včera bylo 1. školáci šli do škol, taky odstartoval meteorologický podzim, ten astronomický začne 23. září, ale asi už jste si také všimli, jak už v přírodě přibývají barvy, jak se nám den krátí, noci pomalu začínají studit. A někteří zpěváci už začínají myslet i na vánoční koncerty, což je třeba příklad právě Petra Nadě. 19. listopadu bude mít vánoční koncert v brněnském Sonu a předprodej na tento vánoční koncert odstartoval včera 1. září.
1: Počasí.
0: Dnes 2. září očekáváme na Vysočině po ránu a dopoledne polojasno nebo skoro jasno. Popolední přibude více oblačnosti, přehánky se objeví jenom výjimečně, a to spíš na severu Vysočiny. Odpolední teploty na Vysočině budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Tereza Břesková před několika dny vybojovala zlatou medaili na juniorském mistrovství světa v silovém trojboji v Jihoafrické republice v kategorii nad 84 kg. Tereza pochází z obce Bory u Velkého Meziříčí a dnes po 11. hodině si s ní budu povídat v našem vysílání.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Jan Sladký, kterému na Chodsku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na Šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7:23, ladíte Český rozhlas Vysočina. Žákům základních a středních škol začal v Česku včera nový školní rok. Do lavic se vrátili po dvouměsíčních letních prázdninách. Třeba malotřídku ve Vepřové na Žďársku navštěvuje dohromady 15 dětí od první do páté třídy. Do lavic se tak vešli i se svými rodiči.
1: Návrat dětí do škol ohlašuje po celé obci i místní rozhlas, který ráno přehrává písničky z pohádek. Do lavic ve škole tady ve Vepřové usedlo celkem 15 dětí. Všichni si přitom přivedli i své rodiče.
2: Já nechám rodiče tady s paní učitelkou a my půjdeme s dětma, protože jsou zvědaví, jak to tady upadá v vedlejší třídě.
1: Zatímco rodiče probírají v jedné z místností střídní učitelkou veškeré organizační věci k nadcházejícímu školnímu roku, děti si vypráví zážitky z letních prázdnin.
3: Jsme byli v Norimberku se dívat na delfíny. Bylo to moc hezký, cákali na nás plotví.
4: My jsme byli v Rakousku a na Slovensku.
5: Jsme jeli do Chorvatska.
1: Popisují své léto Veronika, Elena a Amálie. Současně připouští, že do školy se sice těšili, ne ale zrovna na učení.
6: Já trošku.
7: Já se těším na kamarády.
8: Na kamarády a na učení ne.
1: V tuto chvíli je v malotřídce ale víc rodičů než dětí. Většina z nich si totiž na první školní den přivedla oba. Paní Marie právě možnost strávit začátek školního roku s dětmi oceňuje.
9: Jsem ráda, že tady vytváříme nějakou komunitu lidí, která zase, že ty děti naše to okoukají a pak prostě do budoucna zase tady budou držet spolu, tak to si myslím, že je velký plus jako toho.
1: Máte děti ve které třídě?
9: Ve druhé.
1: Takže po druhé jste tady.
9: A ještě nás to pak dvakrát čeká, protože ještě dvě máme, takže.
1: Rodinné zahájení školního roku je ve Vepřové tradice i podle třídní učitelky Jitky Neterdové.
10: Kdo třeba nemůže přijít s rodičem, tak si bere sebou tetu, strejdu, babičku, prostě někoho z rodiny, aby na ten první školní den nebyl sám. A na úvod vlastně přivítá paní ředitelka, pan starosta, který dětem rozdá pamětní list a upomínkový předmět. A potom se všichni společně přesouváme do vedlejší třídy, kde je nachystáno občerstvení.
1: Volnější budou mít ty děti ve Vepřové i zbytek týdne. První dny bývají obvykle poznávací.
10: Ty děti už se znají, ale spíš si třeba jakoby říkají nějaké novinky z prázdnina a podobně.
1: Vysvětluje Jitka Neterdová s tím, že naplno se začnou učivu věnovat po víkendu. Z Vepřové Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pani řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Ve funkci dnes končí hlavní hygienička Barbora Macková. Rezignovala na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Mackovou dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Nová část expozice Zmizelá Třebíč bude ode dneška přístupná na zámku v Třebíči. První komentovaná prohlídka tam začíná v 17 hodin. K vidění budou nové exponáty, 3D tištěné repliky artefaktů i interaktivní prvky. Návštěvníci se budou moct podívat i do nově otevřené zelené místnosti. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v pěti dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. V italských Benátkách začíná 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Cenu za celoživotní dílo Zlatého lva převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu bude soutěžit celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude na festivalu uvedená restaurovaná kopie československého snímku Valerie a Týden divů režiséra Jaromila Jireše. Českým tenistkám a debutantkám na US Open Lucie Havlíčkové, Darje Vidmanové ani Gabriele Knudsonové se nepovedlo postoupit do druhého kola. Další z reprezentantek, Nikola Bartuňková, hrála s Egypťankou Šerifovou a vedla 1-0 na sety. Pak byl ale duel kvůli dešti přerušen. A předpověď počasí ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno. Popolední přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na kilometru 131,5 ve směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. Na hlavním tahu u Třebenic pak leží sražená srna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 7.33 vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Michal Hrůza nedávno oslavil půlku leté 55. narozeniny. Před několika dny si taky užil túru, výšlap do Tater. A teď vám bude zpívat. Tak hezké ráno.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Černoch, Iveta Bartošová, písnička V tom v 7.37 na Českém rozhlasu Vysočina. Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? To vám teď v rubrice Co v učebnicích nebylo prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: On a downtown street, motorbike ride

0: To byla skupina Smoky v 7.42 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli přivítáme Makovičky, tak školáci jsou dnes opět na cestě do školy, čeká je už druhý školní den, už se možná začnou i něco učit. Proč vůbec chodíme do školy, tak nad tím se Makovičky zamyslí už za chvíli.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude na Vysočině polojasno nebo skoro jasno, popoledni přibude více oblačnosti, přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíš na severu kraje. Teploty dnes budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Malá mohyla na kraji pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlasu Vysočina dospíval zpěvák Petr Kolář písničku V nebi snad ti prominou. Petr Kolář chystá koncert ke svým 60. narozeninám. Proběhne příští rok v prosinci, tedy v prosinci 2027 v pražském O2 Univerzum. Tak pokud ho máte rádi a chcete s ním oslavit toto významné životní jubileum, tak už teď víte, že 15. prosince 2027 byste si měli udělat čas právě na Petra Koláře. Makovičky.
1: Čemu je dobrá škola?
2: Aby jsme se tam naučili něco jiného. Třeba matematiku a číst.
3: Počítání. Se třeba řekne nějaký číslo a buď se to zaokrouhlí třeba 25 na 30 anebo 24 na 20.
4: Můžeme se tam třeba naučit nějakou násobilku,
5: aby se taky něco naučili.
6: Chovat se k přírodě a tak.
7: Ještě se v přírodovědě třeba učí koloběh vody.
1: Co všechno děti ve škole můžou dělat?
8: Pokusy. Takovou sopku, která vybuchne.
9: Třeba se tam může dělat tělák. To znamená, že se cvičí.
10: Výtvarka.
1: Jak to v takové škole vypadá?
11: Třeba, že tam jsou lavičky, taky tam je paní učitelka a je tam taková velká tabule a tam paní učitelka píše.
12: A pak se to můžeme naučit a pak už můžeme chodit třeba do 3. třídy nebo do 3. třídy. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě má nové prostory. Ruské nebe už není podle ukrajinského prezidenta Zelenského bezpečné. Baseballisté Třebíče zdramatizovali boje o záchranu v extralize. Dnes nás čeká spíše slunečný den s teplotními maximy až 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Novou přístavbu otevřelo speciálně pedagogické centrum v Jihlavě. Budova má zlepšit péči o klienty. Zařízení se stará o více než 2800 dětí z Vysočiny s různými poruchami. V přístavbě za zhruba 11 milionů korun jsou pracovny psychologů, logopedů a dalších specialistů. A zlepšily se i podmínky pro práci i samostatnému personálu, uvedla psycholožka Eva Libánská.
6: Nám se stávalo dole, že jsme se střídali v kancelářích. A nebo tady ten člověk není, protože je na nařízeném home officeu, protože v tu chvíli nemá kde sedět a podobně. A tohle to přinese to, že vlastně oni přijdou za mnou do mé kanceláře, která už je teda moje. A vždycky se potkáme tam.
4: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
7: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
4: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
8: Ukrajina nezahrožuje.
9: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
8: Nebo nad Rusií zaraz dla dronov.
9: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná.
10: Sport.
4: Baseballisté Třebíče bojují o záchranu v extralize. Do druhého kola nadstavby vstoupili proti druhému celku první ligy, Tempu Praha. Na domácím hřišti na Hvězdě se rychle ujali vedení, které postupně navyšovali až na konečných 12-5. Ve zbývajících dvou utkáních série na hřišti soupeře, ale tým z Vysočiny už papírové předpoklady nenaplnil a odvezl si dvě těsné porážky, 2-3 a 13-14. Své zaváhání můžou hráči Třebíč Nuclears napravit už tento víkend, kdy je čekají tři zápasy s týmem Sabat Praha. Ten v základní části extraligy skončil na posledním místě.
5: Počasí.
11: V
4: Pelhřimově a Telči je 11 stupňů, v Libici nad Doubravou 9. Ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno, popolední přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 na 132. kilometru ve směru na Prahu u Měřína stojí porouchané auto. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Osmá hodina, pátá minuta, přejeme vám dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina ve středu 2. září. Katastrofální sucho a neúroda, právě tak prozatím hodnotí.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan Jožin Kudláček. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A společně s vámi se teď rozpohybujeme. Kam nás pozvete?
1: Vážení posluchači, já bych vás pozval na 30. ročník pochodu Dukovanské stezky. Jedná se o tradiční akci, která je pořádána oddílem vysokohorské turistiky, to je Spartak Třebíč. A start pochodu je tradičně od informačního centra v jaderné elektrárně Dukovany.
0: Tak už jste řekl, kde je sraz, ale nevíme v kolik hodin a ve který den.
1: Bude to tuto sobotu, což je 5. září. Začátek registrace účastníků je od 8 hodin před informačním centrem. Poslední účastník se může registrovat v 11 hodin.
0: Jak dlouhé trasy jsou nachystány?
1: Trasy jsou nachystány pro nejmenší 6 kilometrů, 6 kilometrů, 10 kilometrů, 12 a 25 a 30. Všechny tyhle ty informace máme umístěny na stránkách Dukovanského pochodu, Dukovanské stezky, webnode.cz. Kdyby někdo chtěl se tam podívat, tak je tam všechno.
0: Co vzkážeme účastníkům, na co by v sobotu neměli zapomenout?
1: Je to pochod, který je organizován v okolí Dukovan. Kdo to nezná, tak je to hlavně kolem řeky Jihlavy, takže trošku pevnější obuv. Je to vedený po turistických značkách. Ta příroda je nádherná. Svačinku si potřebují taky vzít, ale v cíli dostanou občerstvení. Takže jenom dobrou náladu a chuť chodit.
0: A bude diplom?
1: Bude diplom, každý účastník dostane startovací průkaz, který si nechá potvrdit na průběžných kontrolách a v cíli bude diplom. A pro každého samozřejmě nějaká maličkost jako upomínku.
0: Na 30. ročník pochodu Dukovanské stezky zval pan Jožin Kudláček. Tak ať vše v sobotu vyjde a všichni zdárně dojdou do cíle. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Já taky děkuji a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 11.12. Z dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina zdravíme všechny řidiče. S Petrou Drkulovou, s mluvčí ředitelství silnic a dálnic, se teď vypravíme k Osové Bytýšce.
1: S opravou hlavního tahu silnice první třídy číslo 37 mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1 u Velké Bíteše se posouváme do další etapy. Kvůli celkové výměně povrchu jsme silnici v úseku od konce Velké Bíteše k nadjezdu dálnice D1 kompletně uzavřeli. Současně opravíme i nájezd a sjezd na dálnici D1 směrem na Brno, kterým řidiči do 21. září z dálnice nesjedou ani na ní nenajedou. Následně opravíme také nájezd a sjezd směrem na Prahu. Vše dokončíme do poloviny října.
0: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude na Vysočině polojasno nebo skoro jasno, popolední přibude více oblačnosti, přehánky se objeví výjimečně spíš na severu Vysočiny, teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia. Jaká bude letošní úroda brambor? Zeptáme se předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka už za chvíli.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: ještě dokola.
1: To byl Tomáš Klus s písničkou Dokola. V sobotu vystoupí na tramském širáku na Hanesově mlýně. Zatím je středa, je 2. září a sklizeň pozdních odrůd brambor na Vysočině sice teprve začala, nicméně pěstitelé už začínají počítat ztráty. Stěžují si, že kvůli suchu je úroda rekordně nízká. Na některých místech prý sklízí jen polovinu toho, co v loni. Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi předseda Českého bramborářského svazu pan Josef Králíček. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Řekněte, skutečně je situace tak vážná? Neurodily se brambory jenom lokálně, nebo je situace opravdu podobná všude?
2: Tak samozřejmě ty porosty brambor postihlo sucho podobně jako jiné plodiny, ale ta situace je velmi regionálně rozdílná, čili my teď na začátku té hlavní sklizně na Vysočině neumíme ještě říct, jaké skutečně ty ztráty budou, to skutečně na to je ještě velmi brzy. Co se týká současné situace, tak v oblasti Polabí a v oblasti Jižní Moravy, kde byly vysázeny ty rané odrůdy, čili odrůdy s kratší vegetační dobou, tam ten propad nevidíme tak významný. Nicméně ty odrůdy právě s tou delší vegetační dobou, které jsou typické pro Vysočinu, tak vidíme podle těch odkopů a nebo vzorku, které jsme prozatím hodnotili, že ty výsledky budou významně horší než v minulém roce.
1: Máte už tedy alespoň předtuchu, jak to bude s koncovými cenami? Zaplatí si spotřebitelé víc nebo ne?
2: Víte, co se týká těch cen, tak prozatím jsou pro spotřebitele velmi příznivé. V akcích, které pořádají řetězce, jsou momentálně ceny konzumních brambor od 10 korun za kilogram, což je velmi, velmi příjemná cena. Nicméně signály ze zahraničí jsou takové, že už se v celé Evropě mapuje ta situace a vidíme, že ty ceny se začínají trošičku otáčet, oživovat tedy ve prospěch také pěstitelů. Čili předpokládáme, že níž už ty ceny nepůjdou, zůstanou v této výši. Naopak teď, jak se rozjíždí nový školní rok, končí ty dovolené, tak předpokládáme, že i ta spotřeba nebo ta potřeba konzumních brambor se zvýší a že se trošičku oživí i ta jejich cena.
1: Česko není v produkci brambor soběstačné. Kdy by podle vás mohly ty tuzemské vzhledem k odhadům sklizně na trhu dojít?
2: Víte, my každý rok musíme hlavně v tom jarním období dovést určité množství brambor ze zahraničí na doplnění našeho trhu. Obvykle vozíme v průměru, řekněme, 150 tisíc tun konzumních brambor ročně, protože naše soběstačnost je na úrovni, řekněme, 70 až 80% podle ročníku. Čili ten dovoz brambor je plánovaný, je na doplnění domácího trhu a i v letošním roce s ním budeme muset počítat. Jen to množství bude malinko třeba vyšší, než jsme původně předpokládali.
1: To říká předseda Českého bramborářského svazu pan Josef Králíček. Děkuju za rozhovor a přeju hezký den.
2: Já také děkuji a hezký den.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Helena Vondráčková a Copacabana. Tak, taková je písnička, kterou si zaspíváte už po zprávách.
4: Je 8:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Asi 1300 dopravních nehod evidují za letošní letní prázdniny policisté na Vysočině. Zhruba k tisícovce z nich museli vyjíždět vyšetřovatelé. Za červenec a srpen také na silnicích Vysočiny zemřeli 4 lidé. Meziročně je to o 3 méně. Nad Hradcem Králové se dnes odpoledne objeví desítky horkovzdušných balónů. Začíná tam 5denní mezinárodní přehlídka, na kterou dorazí posádky z 5 evropských zemí. Prvních zhruba 50 balónů vzlétne v 5 hodin odpoledne z městské louky poblíž ulice Akademika Bedrny. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny. Informovala o tom agentura AP, hrozí mu až doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. V minulosti organizoval neoficiální primárky, aby mohl vybrat kandidáty do parlamentu mimo čínskou komunistickou stranu. Pekingem kontrolované úřady to považují za nelegální. Od roku 2024 si Wong zároveň odpikává 5letý trest za podvrácení státu. 10. etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon. Uspěl v závěrečném hromadném spurtu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas. A přidáme počasí, ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno. Popoledni přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na 156. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno dávejte pozor v pravém jízdním pruhu. Leží tam stavební kotouč a prudce se vybočuje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnes pro vás není místo v kanceláři, běžte pracovat domů na home office. I tak až doposud vypadala práce psychologů a dalších odborníků, speciálně pedagogického centra v Jihlavě. Teď se ale vše změnilo. Jak to nám za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina ve své reportáži prozradí redaktor František Jirků. Přejeme všem krásný den.

0: Paní má se má v 8.40, za chvíli Standa Hložek, Petr Kotwald, Sen můj Alízin, anebo Anna K. s písničkou Kovboj v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se stará téměř o 3000 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Teď pro pracovníky i rodiče dětí nabízí nové prostory. Součástí je třeba i velký sál pro muzikoterapii.
1: Já bych chtěla, aby Robí byl medvěd. Zvládneš to, Robis?
2: Jo, budu.
3: Do nové učebny převedla skupinku dětí muzikoterapeutka Eliška Křížková.
1: Jsme měli vlastně takový malý stísněný prostor a museli jsme všechny ty nástroje brát vždycky i do tříd, protože jsme se tam nevešli a najednou vlastně máme tenhle krásný prostor, kde můžeme pracovat.
3: A jak se vám to líbí?
2: Dobře.
3: A co tady dneska budete hrát?
2: Budeme si perníčkovou chaloupku.
3: Perníkovou chaloupku.
1: Jedna ta?
3: Podle psycholožky Evy Libánské dosavadní prostory už nestačily nejen klientům, ale ani personálu.
4: Nám se stávalo dole, že jsme se střídali v kancelářích, a nebo tady ten člověk není, protože je na nařízeném home officeu, protože v tu chvíli nemá kde sedět a podobně. A tohle to přinese to, že vlastně oni přijdou za mnou do mé kanceláře, která už je teda moje. A vždycky se potkáme tam.
3: Centru přibylo 6 specializovaných pracoven, například pro psychologi nebo logopedy, uvedla ředitelka Ljubica Kubů.
5: Je to rozšíření péče našeho speciálně pedagogického centra. Bohužel klientů přibývá, začínali jsme v roce 1991, bylo 40 dětí tady se zrakovým problémem.
3: Dnes se speciálně pedagogické centrum stará o více než 2800 dětí z celého kraje Vysočina. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: A na Českém rozhlasu Vysočina je s námi meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Je před námi 2. zářijový den. Jaký bude z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Tak dopoledne bude slunečné, polojasné nebo i skoro jasné. Odpoledne a večer začne od západu oblačnost přibývat, bude potom většinou oblačno. Přeháňky se vyskytnou, ale jen výjimečně, spíše až během večera. 23 až 26 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Pofukovat bude jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Taková bude středa na Vysočině. Jaké jsou vyhlídky na čtvrtek?
2: Tak ve čtvrtek bude v noci převážně velká oblačnost, mohou se vyskytovat přeháňky a ráno teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů. Přes den bude oblačno až polojasno, opět se mohou, ale spíše výjimečně vyskytnout přeháňky, večer a v noci se bude zatahovat. Teploty odpoledne 22 až 25 stupňů, slabý proměnlivý, v průběhu dne vítr mírný západních směrů.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Děkuju vám a zase někde naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Robin Šalamon, přeju vám krásnou středu. Budu se na vás těšit opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině za mikrofon Českého rozhlasu Vysočina usedne Joža Kolář.

0: Vaďo, řekni fór.
1: No tak co říkáš na černý humor, co? Hele, takhle prochází paní ulicemi a najednou uslyší kvičení psa. No tak rychle utíká za tím zvukem a vidí pána, jak mlátí psa holí.
2: Pane, prosím vás, proč mlátíte toho krásného psa?
3: Ale ten parchant mi sežral legitimaci spolku na ochranu zvířat.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: První týden školy je pro žáky volnější, naplno s učivem začínají často až další pondělí. Sucho letos hodně zhoršilo stav vody rybníka Vajgar v centru Jindřichova Hradce. Hokejisté Dukly Jihlava nestačili na extraligové Budějovice, Třebíč porazila Pardubice B. Zpočátku slunečný, později spíše oblačný den, i s letními teplotami a slabým větrem. Taková je předpověď počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nový školní rok zahájili základní a střední školy na Vysočině. V prvním týdnu v září má řada z nich na programu různé adaptační kurzy nebo jiné seznamovací akce. Volnější bude první týden, ale i pro školáky, kteří budou docházet do tříd. Například v malotřídce ve Vepřové na Žďársku se podle učitelky Jitky Neterdové pustí do učiva až po víkendu.
4: Ten první školní týden prvňáčci mají zkrácené vyučování a až vlastně od druhého školního týdne se začínáme učit podle rozvrhu, ale i ostatní třídy mají takový jakoby volnější vstup, prvně se seznamují s prostředím, stanovujeme si školní pravidla, sestavují děti a seznamují se vlastně mezi sebou navzájem.
3: Fialová vrstva od umírajících sinic letos místy pokryla rybník Vajgar pod Jindřichohradeckým zámkem. Z vody se navíc šířil silný zápach. Situaci zhoršilo sucho a malý přítok vody. Sinice a živiny se ale do Vajgaru dostávají taky z výše položených rybníků v povodí Hamerského potoka.
5: Sinice, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
6: Popisuje hospodář Jindřichohradecké organizace Českého rybářského svazu Kamil Hoffman. Podle biologa Jana Pokorného ale problém nevzniká v samotném Vajgaru. Týká se celého povodí Hamerského potoka.
7: Ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, živin, čili my se musíme zabývat celým povodím.
6: Jindřichův Hradec se proto zapojil do evropského projektu Danube for All, který hledá možnosti, jak zlepšit stav celého povodí. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
3: Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
8: Program ve Wicklow začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Wicklow na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Český rozhlas. Sport.
3: Třetí porážku s extraligovými soupeři zapsali v přípravě na novou sezonu hokejisté Dukly Jihlava. Českým Budějovicím podlehli v horácké aréně 3-5. Jihlava od začátku dotahovala náskok soupeře. Ani trefy Michnáče, Štefančíka a Burkova, ale na lepší výsledek nestačily. Trenér Viktor Ujčík ve hře hledal i pozitiva.
9: Jsme se jim vyrovnali ve spoustě herních aspektů, co se týče rychlosti, tvrdosti a tady těch důležitých věcí pro nás. Samozřejmě oni byli lepší v těch detailech, prostě dokázali z těch šancí dát ty góly. My ne, ale jinak jsme hrozně rádi, že prostě zase jsme měli možnost si takhle poměřit síly s extraligou.
3: Horácká Slavia Třebíč porazila v Chrudimi Pardubice B5-2. Rozhodující náskok si vybudovala třemi trefami už v prvních 6 minutách zápasu.
2: Počasí.
3: V Jihlavě teploměr ukazuje 10 stupňů, v Černovicích 12. Dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno, popolední přijde více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na křižovatce v Červeném kříži u Jihlavy se stukla dvě auta a na místě operuje policie. Nehodu máme hlášenou také u Jitkova na Horizontu v zatáčce. I tam buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na 9 hodin 5 minut je aktuální čas a já vám přeji příjemné a pohodové 2. zářijové středeční dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Byli jste už na ostružinách a víte, s čím se skvěle kombinují do koláče. Už za chvíli o tom bude v našem vysílání řeč společně s Dášou Kubíkovou, totiž přijdou její pravidelné dobroty.
2: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: třeba ta nohatá Marie Rotrová na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Hezké dopoledne. Z druhů ovoce, které patří typicky ke konci léta, jsou ostružiny jedny z nejvýraznějších. Tmavé, sladké a ty zahradní jsou i velké. Nejlépe nám chutnají asi v ovocném koláči na plech. Pokud už jste svůj recept mnohokrát zopakovali, zkuste podle našeho návodu lehkou obměnu s Dášou Kubíkovou.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Z dětství pamatujeme, že když začaly zrát ostružiny, byl tu konec prázdnin. Někdy byl už dokonce školní rok v plném proudu. Lesní ostružiny se daly nazbírat téměř kdekoliv, ale teprve až s větším rozmachem zahradních ostružin, které nemají trny, jejich plody jsou mnohem větší a z jednoho keře se vám na zahradě už druhým rokem stane výnosná plantáž, nás naučili s tímto ovocem při pečení koláčů zásadně počítat. V horké roky mohou zrát i dříve a zkombinovat se s malinami. Pro ten dnešní recept zůstaneme ale u ostružin. Koláč si upečeme v té největší kulaté formě nebo na plechu. Budeme potřebovat 1/4 kila polohrubé mouky, kterou smícháme s půl lžičkou kypřícího prášku, špetkou soli a mletým kardamomem a zatím dáme stranou. 8 deka moučkového cukru nebo 4 deka cukru a pokud nemáme mletý kardamom, mohou to být 2 lžíce medu ochuceného kardamomem. Našel by se třeba v medárně Hrádek z Vysočiny. Smícháme s 8 deky másla a 1 vajíčkem a vyšleháme do pěny. Postupně přidáváme sypkou směs a v robotu ušleháme do jednolité konzistence. Těsto vylijeme do vymazané a vysypané formy, poklademe ostružinami, čím více, tím je koláč lepší a zasypeme drobenkou. K obvyklé gramáži drobenky můžeme přidat trochu namletých kešu ořechů či mandlí a zvýraznit tak chuť ostružin i kardamomu v těstě. Troubu vyhřejeme na 180 stupňů a za půl hodiny je hotovo. Dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Doufám, že váš den je stejně příjemný a pohodový jako vysílání na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Trocha romantika, Hair to Say I'm Sorry a Chicago v 9 hodin 18 minut. Prašná pole, drobné hlízy a zemědělci počítají ztráty. Tak vypadá začátek letošní sklizně brambor na Vysočině. Na některých místech jsou výnosy proti loňskému roku jen poloviční. Přímo na pole se podíváme za chvíli v reportáži.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na Vysočině začala letošní sklizeň brambor. Zatímco v loni se pěstitelé radovali z rekordní úrody, letos je situace zcela opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
1: Bramborový kombajn nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Otázka je, jak to bude vycházet potom ty výtěžnosti, protože jsou problémy s nějakýma škůdcema, jsou problémy s klíčením těch brambor v brázdách a podobně. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani nepoloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč, jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně, jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe, ale tady hraje ještě význam ten kontrast, že loňský rok byl rekordní, co se týče výnosu. Ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepel na 15 až 20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Začal nám nový školní rok a tak se v pořadu bejvávalo. Společně s Miroslavem Markem vypravíme za jedním starším školním řádem. Jak říkám, je starší, takže řečeno slovy klasika není pravoplatný.
1: Bejvávalo.
2: Rybův školní řád. Jde o citace z deníku Jakuba Jana Ryby, učitele a známého autora takzvané Rybovky, Rybovy české mše vánoční, začínající známými slovy Hej, mistře. Jako pedagog pracoval na začátku 19. století i s následujícími pravidly, z nichž první čtyři jsme si ocitovali včera, tedy za páté. Žáci si stěžují proti těm, kdož jim ublížili, příslušným dohlížitelům, a to písemně. Toto nařízení je velmi prospěšné. Především se cvičí žáci psáti, a to bez nucení. Zabraňuje se tím neblahému křiku při vyučování. Ustanovení dohlížitelé získávají o žácích podrobnějších vědomostí. Zvlášť rodičům, kteří se většinou vzpírají školní kázni, může učitel pak jasněji prokázat i přečin i důvod potrestání jejich dětí. Za šesté. Jakmile vejde žák do školy, musí se pokloniti. Přijde-li pozdě, stojí tak dlouho před lavicemi, až mu učitel dovolí si sednouti. Za sedmé, nikdo nesmí na své místo přes lavice. Za osmé, jaké tresty se používají? Místa hanby, černé knihy, černé známky, tabule hanby, pak metly a rákosky. Tělesně se trestá buď ranou do dlaní, nebo při mezním provinění přes hýždě. Rány se počítají od 1 do 12 podle toho, o jaký přečin jde. Za deváté. Odměnou jsou bílé známky, tabule cti, kniha cti a podobně. Za desáté. Přísně se trestají tato provinění. Předvádění se, lež, neposlušnost a protivení, rvačky, pobíhání po náměstí nebo v ulicích, účast při taneční muzice, neslušné chování v kostele, svévolné poškozování stromů, rostlin a polních plodin, svévolné týrání domácích i divokých zvířat, házení kameny, blátem a pískem, podvod, krádež a odcizení věcí, utrhání na cti a vůbec vše, co odporuje morálce. No a zítra o zákazech koupání.

0: ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Tom Jones svým krásným hlasem dospíval písničku a my se za chvíli podíváme na zoubek vitamínům. Vitamín D je totiž nezbytnou součástí k tomu, abychom mohli správně a zdravě fungovat. Vitamín D je v přírodní složce obsažen nejvíce ze slunečního záření. Ovšem spousta lidí třeba i v létě, kdy sluníčka máme dost, ten vitamín D bere v tabletkách. Je to v pořádku nebo není, jak to vlastně je? O tom bude minuta pro zdraví v našem vysílání za pár minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zdraví. Vitamin D. Brát či nebrat?
1: Jinak bych na tuto otázku odpověděla v zimě, kdybych doporučila brát. Díky Dčku se vstřebává vápník, ukládá se do kostí a také má pozitivní vliv na imunitní systém. Ale teďka máme léto a kůže si dokáže vitamin D vyrobit samo díky slunečnímu záření. Takže děkujeme sluníčku, že ho máme. Samozřejmě všeho s mírou. Musíme si dát pozor, abychom se nespálili a to záření pro nás nebylo naopak škodlivé. Zopakuji, že v létě bychom neměli chodit na přímé slunko v poledních a časných odpoledních hodinách a kůži můžeme chránit také pomocí krému s dostatečným UV filtrem.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Jednou větou zpíval Lešek Semelka v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli zamíříme do Jindřichova Hradce. Fialová voda a zápach až v centru tohoto města. Takhle to vypadá rybník Vajgar pod místním zámkem. Problém přitom podle odborníků začíná desítky kilometrů proti proudu. Detaily přidáme hned v reportáži po písnice Nadi Urbánkové. Nejznámější, nejkrásnější hit Závidím.
1: Kdybys byl

0: Melodie téhle písničky vznikla v Itálii, objevil ji František Ringo Čech, no a text napsal Jiří Grossman ve chvíli, kdy už viděl, že mu života moc nezbývá, a takhle krásně ji zaspívala Naďa Urbánková. Krásné hudební vzpomínky jsou za námi. Pojďme do reality. Návštěvníci Jindřichova Hradce si letos mohli pořídit nezvyklou fotku. Zámek nad fialovou vodní hladinou. Právě tak totiž zbarvila rybník Vajgar vrstva Senic. A spolu s nezvyklou barvou se z rybníka šíří i zápach, který byl cítit až na náměstí.
1: My bydlíme v domě, který má dvoreček otočený k Vajgaru. Když byly nepříznivé podmínky, tak se ten dvoreček vůbec nedal používat. Při venčení psa se mi vyloženě navalovalo.
2: Sdílí své zážitky pan František.
1: Asi to zhoršou i umírající ryby, odpadky a podobně.
2: Na rybníku Vajgar hospodaří
3: Český rybářský svaz místní organizace Jindřichův Hradec Kamil Hofmann.
2: Když se dneska podíváme do Vajgaru, tak ten už hraje všemi barvami, nejenom zelená hladina, ale místy je i fialová.
3: Instalovali jsme sem prozvučovací zařízení, který je vidět vlevo od nás, z toho důvodu, že nám začal klesat kyslík ve vodě. Díky tomu jsme tady zlepšili podmínky a veškerá řasa a sinice prakticky se nám kumuluje sem u stavidel.
2: Je pravda, že u stavidel je ta voda nejfialovější, ale fialové sinice to jsem neviděla moc krát. O co se jedná?
3: Sinice samozřejmě, když funguje, jak má všechno, má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
2: V těch místech, kde je ta voda fialová, je i hůř cítit.
3: Vemte si to, že tam rozkládá ta senice s tou řasou a metan a podobný pleny jdou do vzduchu.
2: A na pomoc rybníku Vajgar přispěchali i místní dobrovolní hasiči.
3: Ty nám pomohli prakticky tu senici a tu řasu stáhnout sem a část jsme odpustili dolů, ale nemůžeme moc, protože by trpěla i řeka, a v řece jsou taky živočichové.
2: S biologem Janem Pokorným jsme se sešli u malého Vajgaru. Podle něj se jedná o problém dlouhodobý.
4: Já držím v ruce knihu z roku 1996. Na titulní stránce té knihy je fotka Vajgaru z roku 90 a jsou tam sinice, mikrocysty a ten pach se do té fotografie nedostal.
2: Ale vypadá úplně jako dneska.
4: Letošek je výjimečný tím suchem, protože se to nevyplachuje a ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, plné živin, zahnije a jak se to nevyplachuje, tak to zůstalo. Tady bylo co cítit na zámku, bylo to překvapivě cítit na náměstí.
2: Rybník Vajgar vlastně napájí Hamerský potok, kde je jednak několik velkých rybníků, ale také tam úzký několik českýren odpadních vod.
4: Ano, povodí má 200 km čtvereční, začíná na Javořici. Když se díváme, jak ta voda teče, tak tam protéká 150 litrů vody, která se pouští z rybníků, které předtím zadrželi, protože to povodí je tak vyschlý, že není průtok, ale přitom tam jdou vody a můžeme říct, i kdyby byly jakž tak čištěný, tak jsou to vody, které jsou vlastně buď to z kanalizace přímo, anebo, nebo vyčištěn. Čili my se musíme zabývat celým povodím, protože my potřebujeme tu vodu do těch rybníků dostat a zlepšit povodí.
2: Stav Vajgaru se Jindřichův Hradec snaží řešit i prostřednictvím evropského projektu Danube for All. Ten se zaměřuje nejen na samotný rybník, ale právě na celé povodí Hamerského potoka. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Pani řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě má nové prostory. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Bejsbolisté Třebíče zdramatizovali boje o záchranu v extralize. Dnes nás čeká spíše slunečný den s teplotními maximy až 26 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Novou přístavbu otevřelo speciálně pedagogické centrum v Jihlavě. Budova má zlepšit péči o klienty. Zařízení se stará o více než 2800 dětí z Vysočiny s různými poruchami. V přístavbě za zhruba 11 milionů korun jsou pracovny psychologů, logopedů a dalších specialistů. A zlepšily se i podmínky pro práci i samotnému personálu, uvedla psycholožka Eva Libánská.
4: Nám se stávalo dole, že jsme se střídali v kancelářích, a nebo tady ten člověk není, protože je na nařízeném home officeu, protože v tu chvíli nemá kde sedět a podobně. A tohle to přinese to, že vlastně oni přijdou za mnou do mé kanceláře, která už je teda moje, a vždycky se potkáme tam.
2: Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumů může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
6: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
7: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
6: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
8: V jihoiránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda sestřelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Bejsbolisté Třebíče bojují o záchranu v extralize. Do druhého kola nadstavby vstoupili proti druhému celku první ligy Tempu Praha. Na domácím hřišti na Hvězdě se rychle ujali vedení, které postupně navyšovali až na konečných 12-5. Ve zbývajících dvou utkáních série na hřišti soupeře ale tým z Vysočiny už papírové předpoklady nenaplnil a odvezl si dvě těsné porážky, 2-3 a 13-14. Své zaváhání můžou hráči Třebíč Nuclears napravit už tento víkend, kdy je čekají 3 zápasy s týmem Sabat Praha. Ten v základní části extraligy skončil na posledním místě.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je 14 stupňů, v Počátkách nebo Černovicích 16. Dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno, popoledni přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 155. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu u Lhotky stojí porouchané vozidlo. Dávejte tam pozor.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Pět minut po desáté hodině trávíte středeční dopoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina a já jsem za to moc rád. Jihlavský Buk už podruhé bojuje o titul. Před 23 lety mu pomohli studenti Jihlavského gymnázia. Více v dnešním příběhu z Vysočiny za pár minut.
9: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
10: No a samozřejmě v dopoledním vysílání nemůže a nebude chybět muzika. Tohle je Lucie Vondráčková a písnička Vítr. Tak ať se vám líbí.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Nadace partnerství, která pravidelně každý rok vyhlašuje anketu Strom roku, letos spustila boj o titul Strom čtvrtstoletí. Vysočina v něm má hned dva zástupce, Chudobinskou borovici a Jihlavský buk u kostela svatého Jakuba. Ten se stal Stromem roku v roce 2003 a tehdy mu k vítězství pomohli studenti Jihlavského gymnázia.
2: S Martinou Lenertovou a Lindou Janouškovou stojím před Jihlavským bukem. A proč jsem tady s vámi? Vy jste před 23 lety byli v té partě, která nominovala buk na Strom roku a on vyhrál.
3: Přišla s tím paní profesorka Rychetská, která nám chtěla nějak osvěžit hodiny biologie. Nám to, jako myslím, v těch 12 letech bylo celkem jedno. Ale pak jsme se toho chytli a sbírali jsme hlasy a Strom vyhrál. No?
2: A znali jste ten buk do té doby? Chodili jste sem?
4: Určitě jsme ho znali a prostě je to taková ikona, takže to nebylo těžké se proto natchnout.
2: Co jste pro to udělali?
3: Tenkrát nebyly žádné sociální sítě, takže jsme měli klasický záznam arch papírovej a obcházeli jsme lidi. Samozřejmě asi jsme všichni začali nejdřív u známých, u rodin, no ale pak to došlo i na náměstí a po celém městě jsme chodili. Já sama jsem třeba sbírala hlasy i na rodinný dovolený v kempu u Českých Budějovic, kde ten Strom samozřejmě nikdo neznal.
2: Získala jste nějaký hlas?
3: Podepsal mi to úplně každý a my jsme si tenkrát nechali dělat trička, takže já jsem tam chodila v tom tričku, na tom byl ten Strom a docela se divím, že jsem to v těch 12 jako zvládla tohle. Myslím, že bych s tím teď měla možná větší problém.
4: Ti lidi, když jsme je oslovovali, tak ten trošku strach tam byl vidět, ale pak když zjistili, že po nich nechcem peníze, tak se vlastně strašně nadchli pro to a vůbec nebyl problém, že to podepsal. Oni tehdy tam museli napsat snad i adresu a podepsat nám to a možná i datum narození, něco takového.
2: Vítězný Strom roku získává odbornou péči. Pohlídali jste si to, jestli ten náš Jihlavský buk dostane?
3: Ten buk byl zrovna ošetřen. To znamená, že my jsme nedostali péči pro strom, ale dostali jsme dva stromy, který jsme si mohli zasadit přímo před gimplem jihlavským a k tomu máme takovou jako vtipnou historku mezi Ačkem a Bčkem, kde je taková ta zdravá rivalita.
2: Vy jste jedna z Ačka, jedna z Bčka, ano.
3: A myslím, že ta rivalita je taková hezká jakoby doteď. Ačko dostalo cedr a ten se chytil a ten tam je prostě doteď, je nádherný, je obrovský.

0: klasický, když jdu kolem, tak si říkám, jako jak jsme ho mohli sázet my, když to bylo tuhle. A Bčko dostalo jiný strom.
1: To byl javor dlanito listý a to je takový jako keř okrasný s červenýma lističkama a ten prostě asi po dvou letech zašel. Nebo oni nám ho nějaký ukradli?
0: Já myslím, že jeden ukradli, další jim pošel, že na to měli fakt smůlu. Tenkrát z té taky té soutěživosti to bylo, jo, Bčákům to zdechlo, jo. Ale samozřejmě teď by mi to bylo asi i líto, no.
2: Jihlavský buk je teď nominován na strom čtvrtstoletí. Už jste to podepsali?
0: Já ano, už jsem uhnala i spoustu známých, příbuzných, všechny pečlivě otravuju.
1: Já to sdílím na Facebooku.
3: A abych dodala statistiku, skoro 4,5 metru obvod, 130 až 180 let stáří se odhaduje. A já si myslím, že bychom to mohli zakončit tím, že zkusíme ten buk obejmout. Co vy na to? Pomůžeš nám? Máme tady i jednoho mladíka. Tak jdeme na to. Tři dospělí a jedno dítě. Roztáhnout hodně, hodně ruce. Já jsem tady. Máme to. Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Necelé 3 kilometry od Jaroměřic nad Rokytnou se nachází malebná vesnice Boňov. Vyrazil tam regionální stopař Adela Zachová a ta nám za pár minut prozradí zajímavosti o této obci.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: legendární kapela Olympic, včetně svého frontmana Petra Jandy. Nijak se vytrácíš, má lásko na vlnách Českého rozhlasu Vysočina ve středečním dopoledním vysílání.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A teď vás vezmeme do Boňova na Třebíčku. Malá vesnice se nachází jen pár kilometrů od Jaroměřic nad Rokytnou. Ve spojení jsme s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou, která nám tohle místo víc přiblíží. Adélo, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já jsem teď přímo na návsi, kterou obklopují staré zemědělské usedlosti a některé mají ty štíty otočené přímo k návsi, takže je na ně krásně vidět. A opravdu tím výrazným prvkem jsou zdobené vjezdové brány, kamenné zítky kolem předzahrádek. No a uprostřed návsi potom stojí kaple svatého Cyrila a Metodě se zvoničkou. Ta pochází z druhé poloviny 19. století a teda není divu, že v roce 1995 byla vesnice prohlášená památkovou zónou a musím říct, že si tady můžete docela dobře představit, jak vesnice vypadala před mnoha desítkami let.
0: Našli bychom v Boňově, kromě zachovalé architektury, i další zajímavosti?
2: Určitě. Boňov bohužel nezažil pouze ty veselé a hezké věci. Ty smutnější události připomíná místní památník a také alej 20. století. V roce 1944 se v nedaleké Hájence ukrývali parašutisté ze skupiny Speltr a právě kvůli tomu byli odsouzeni k trestu smrti tři místní lidé. Michal Kratochvíl, František Pelán a František Durda. Popraveni byli po rozsudku na Jaroměřické radnici a jejich památku dodnes připomíná už zmíněný památník tady v Bonově a také pamětní deska na radnici v Jaroměřicích nad Rokytnou.
0: Zmiňovala se, že tyto události připomíná i alej 20. století. Jak vypadá?
2: Sama jsem se na ní byla podívat, projít se tam. V té aleji jsou zasazené původní staré odrůdy jabloní a hrušní. Je vidět, že je tady o aleji velmi dobře postaráno a určitě i tohle místo stojí tady v Boňově za zhlédnutí.
0: S Adélou Zachovou jsme navštívili Boňov na Třebíčku. Díky za zajímavé informace. Hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.

0: Vzpomínka na vašu Patejdla. Mal som rád býtnikov. 10 hodin 37 minut dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Babské rady vás dnes naučí, jak do boje proti suchému vzduchu nasadit pokojové rostliny. Osvědčil se prý tchýněn jazyk, ale i orchidej nebo banánovník.
1: Babské rady.
2: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupil.

řekl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč pyžamo?

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Dalibor Janda dospíval, 10:50, to je aktuální čas. Za chvíli zprávy úterem 11. s Tomášem Kolátorem a po 11. hodině už tady bude náš dnešní dopolední host a to je Tereza Břesková, která před několika dny v Jihoafrické republice vyhrála mistrovství světa juniorů v silovém trojboji. Je sboru na Žďársku a já jsem rád, že ji za pár minut přivítám v našem vysílání, tak se do povídání určitě nenechte ujít.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: naše deti. Začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Požár lesa na Žďársku hasí i vrtulník. Policisté na Vysočině šetřili za prázdniny přes 1000 nehod. 4 lidé zemřeli. Sucho letos hodně zhoršilo stav vody rybníka Vajgar v centru Jindřichova Hradce. Dnes nás čeká spíše slunečný den s teplotními maximy až 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré dopoledne. Zhruba hektar lesa hoří u Chlébského na Žďársku. Na místě zasahuje 10 hasičských jednotek a vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. S hašením požáru pomáhá také vrtulník. Asi 1300 dopravních nehod evidují za letošní letní prázdniny policisté na Vysočině. Zhruba k tisícovce z nich museli vyjíždět vyšetřovatelé. Za červenec a srpen také na silnicích Vysočiny zemřeli 4 lidé. Meziročně je to o 3 méně, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: Při letošních prázdninových nehodách celkem 18 osob utrpělo při dopravních nehodách těžké zranění a 380 dalších účastníků bylo zraněno lehce. Ve 39 případech policisté při šetření dopravní nehody zjistili, že některý z účastníků je pod vlivem alkoholu.
2: Fialová vrstva od umírajících sinic letos místy pokryla rybník Vajgar pod Jindřichohradeckým zámkem. Z vody se navíc šířil silný zápach. Situaci zhoršilo sucho a malý přítok vody. Sinice a živiny se ale do Vajgaru dostávají taky z výše položených rybníků v povodí Hamerského potoka.
5: Sinice, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
6: Popisuje hospodář Jindřichohradecké organizace Českého rybářského svazu Kamil Hoffman. Podle biologa Jana Pokorného ale problém nevzniká v samotném Vajgaru. Týká se celého povodí Hamerského potoka.
7: Ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, živin, čili my se musíme zabývat celým povodím.
6: Jindřichův Hradec se proto zapojil do evropského projektu Danube for All, který hledá možnosti, jak zlepšit stav celého povodí. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Země Vyšegrádské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku.
8: Japonsko je v podstatě nejstarším partnerem Vyšegrádské skupiny.
9: Shrnul pojednání s japonským ministrem Toshimitsuem Motegim šéf Černínského paláce Petr Macinka z motoristů sobě. Dodal, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem a že japonské společnosti v Česku zaměstnávají asi 50 tisíc lidí. Ministři Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Japonska jednali taky o válce na Ukrajině a důležitosti zachování světového řádu založeného na dodržování pravidel, ať už ze strany Ruska nebo v indopacifické oblasti. Ze Slovenska Ladislav Novák, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistky Darja Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová neuspěly při premiérách na US Open. Vidmanová prohrála se Španělkou Bousazovou Manejrovou po sedách 3-6 a 4-6. Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové po setech 3-6 a 3-6 a Knudsonová stejným poměrem Němce Lisové. Zatímco Knudsonovou trochu pohltila nervozita, Havlíčková měla jiný problém.
10: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnésko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila, měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
3: Počasí.
2: Třebíči je právě teď 14 stupňů, v počátkách 16. Dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno, popolední přibude více oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje a v druhé části dne. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi obcemi Štítné a Lidkovice na Pelhřimovsku se stala nehoda dvou aut. Havarovalo se taky mezi Rácovicemi a Dědicemi. Tam se taktéž stukla dvě auta a na místě zasahují policisté.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Je krátce po 11. hodině a já vám přeji příjemné pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jako každý všední den mezi 11. a 12. hodinou vás i dnes čeká zajímavý host. Dnes je to Tereza Břesková, mistryně světa juniorů ve silovém trojboji. Ten titul získala před několika dny v Jihoafrické republice. Terezo, dobré dopoledne.
12: Krásný den přeji.
11: No, povídat si budeme, ovšem, i nemožném, za pár minut.
13: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
11: A taky hity u toho nebudou chybět. Písničky, které nestárnou, vám hrajeme i dnes dopoledne. A tohle je Michal David, který chce žít non-stop.

0: dopoledne.
1: A dnešním hostem Dobrého dopoledne je Tereza Břesková. Ještě jednou vítejte ve studiu. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Vy jste před několika dny získala zlatou medaili. To si budeme povídat. Zlatou medaili zástupce Česka nevyhrávají každý den. A bylo to na mistrovství juniorů v silovém trojboji v Sun City v jižní Africe. Říkám to správně.
2: Je to tak, je to tak.
1: Co si mám představit pod pojmem silový trojboj?
2: Tak jde vlastně o tři disciplíny, o dřep, bench press a mrtvý tah. Dřep si můžu představit jako klasický dřep, jenom...
1: Ano, to i my si představíme, a to, ale asi neděláte klasické dřepy, máte asi něco v rukách, že?
2: Ano, přesně tak. Vlastně na zádech máme osu s kotoučema a děláme tedy dřep jakoby se závažím s nějakou váhou určitou. U bench pressu, tak tam jde vlastně o to, že ležíme na lavici a nad sebou, nad hrudníkem držíme opět tu osu s tím závažím.
1: Osa se závažím, to je taková ta tyč a na konci jsou takové ty ty kruhy těžké.
2: Přesně tak, tak. A tam jde vlastně o to dostat tu osu na hrudník a pak zase zpátky do té původní pozice. A u mrtvého tahu, tak tam je to jednoduché, tam vlastně ta osa s tím závažím, tak tu jenom zvedneme ze země, aby jsme se dostali do vzpřímené polohy.
1: A tam se nějak sčítají ty kilogramy, nebo jak to tam funguje? A jak třeba u těch dřepů, tam je daný čas, že musíte za půl minuty něco zadřepovat, nebo jak to je u těch dřepů?
2: My vlastně na každý ten pokus máme minutu, může se to zdát jako krátký čas, ale je to naprosto dostačující. Potom na každou tu disciplínu máme tři pokusy. Postupně navyšujeme váhu na čince u každé té disciplíny a na konci toho závodu vlastně se sečtou všechny ty tři disciplíny dohromady a to dává náš totál, který potom vlastně určuje naše pořadí.
1: A vy jste udělala zajímavý totál, protože máte hezký součet, nejen že jste vyhrála, ale zároveň jste vytvořila nový světový rekord. V této kategorii. Kolik těch kilogramů celkem jste takhle, jak to říct, navzpírala nebo natahala?
2: Nazvedala. Je to teda 620 kilogramů dohromady, což, jak už bylo řešeno, je teda nový světový rekord mojí kategorii.
1: A kolik měla třeba ta, co skončila druhá, těch kilogramů, to si pamatujete?
2: Ta, co skončila druhá, měla o 57,5 kilogramů míň, takže 562,5. Jestli počítám dobře.
1: No, vy jste i dobrá v matematice, no, nejenom ve zvedání. Vy jste z té Afriky přiletěla relativně nedávno, že je to tak? Vy jste dokonce sem do rádia dorazila už včera, se Sazou v oku se zjistila, že tady kolář není a že rozhovor je až dneska.
2: Je tomu tak. Trošku jsem to popletla. A vlastně do České republiky jsem se dostala včera ve 4 ráno a hned jsem si myslela, že mám být tady v hlavě. Bohužel to tak nebylo. A naštěstí jsem přijela teda o den dřív, než o den díl. Takže
1: přesně tak, radši o 5 minut dříve, nebo o den dříve, než o 5 minut, nebo o den později. Tereza Břesková je naším dnešním hostem, pochází z Vysočiny. O tom, jak se z Vysočiny dostala k tomu všemu, co dělá teď, si budeme povídat hned po písnice.

0: Juniorská mistryně světa v silovém trojboji Tereza Břesková je naším dnešním hostem. Terezo, jak se mladá slečna, mohu tak říkat slečna ještě?
1: Můžete.
0: Stane vlastně přebornicí v tomto sportu. Co vás k tomu přivedlo? Kde se vzala ta touha? Protože jsem se dočetl, že se tomu věnujete relativně krátkou dobu. Pouze 4 roky, jestli to říkám správně.
1: Jsou to dokonce teda 3 roky.
0: No, vidíte to. No.
1: A vlastně já jsem ke sportu měla vždycky blízko. I když jsem tak nikdy nevypadala, tak jsem měla ke sportu vždycky blízko. A vždycky jsem nějakým způsobem sportovala nebo minimálně cvičila doma. A vlastně celé to začalo tím, že jsem šla na vysokou školu do Brna a bydlela jsem s mojí kamarádkou na bytě a ta se mě zeptala, jestli bych s ní nechtěla jít do fitka. Tak jsem jí řekla, že bych šla ráda. A vlastně první věc, co jsem jí hned potom řekla, že bych ale chtěla někdy zvedat. Nevím vlastně, kde se to jako v mojí hlavě zrodilo, ale bylo to tak hnedka od začátku. Tak jsme spolu šli poprvé do fitka, šli jsme do nějaký ženský posilovny, kde byly jednoručky do 10 kg. Vlastně žádný
0: nic patičky. Nic pro vás.
1: No teďka už ne. A předtím jsme měli samozřejmě strach, jako mají asi všichni. Takhle jsme tam spolu šli ještě asi 3x. Ona to potom teda vzdala, ale já jsem jí stejně hrozně vděčná, že mě tam takhle dostala. Já jsem pak začala chodit sama a chtěla jsem to nějakým způsobem posunout na nějakou další úroveň. Právě jsem se bála té velké osy a měla jsem celkově jako strach začít, protože pořád jsem mluvila o tom, že je potřeba všechno technicky správně, ať se nic nestane. Tak jsem si našla, jelikož máme na MUNy vlastně povinný tělocvik, tak jsem si našla tělocvik, duším posilování zaměřené na silový sport, nebo nějak tak se to jmenovalo. Přihlásila jsem se na tenhle předmět a hnedka druhou hodinu, tak slečna, která to vyučovala, tak se mě začala ptát, jestli bych nechtěla dělat silový trojboj, že si myslí, že mám potenciál. V tu chvíli jsem cvičila tak 2 měsíce, vůbec jsem netušila, co je vlastně silový trojboj.
0: Že ve vás dříme mistryně světa.
1: No, přesně tak, přesně tak. A ona nevím, jak to vlastně zjistila. My jsme ani nic moc tu druhou hodinu nedělali, jestli jsme možná udělali dřep s vlastní váhou nebo něco takového. A hnedka.
0: Ale s vlastní váhou to je tak finále pro mě.
1: Hnedka se mě právě ptala, jestli bych nechtěla začít. Já říkám, jo, že by mě to asi zajímalo. A nějakým způsobem jsem si o tom začala hledat víc. Každou hodinu se mě doptávala, vlastně přišla i s tím, že mi našla trenérku, jestli ji chci napsat, že mi dala na ní Instagram. A já jsem to pořád teda tak nějak odkládala, i když jsem měla pocit, že by to opravdu mohlo být sport pro mě. A tak jsem pořád nějak odkládala to napsat té trenérce a nakonec jsem asi po 4 měsících jsem se teda odhodlala k tomu prvnímu kroku a napsala jsem. A tak to vlastně celý nějak začalo.
0: A trenérka řekla přijď.
1: Přesně tak, trenérka řekla přijď. Trenérka řekla, že má poslední volný místo, tak jsem hrozně ráda, že jsem mohla být já tím šťastlivcem.
0: No paráda, můj děda vždycky říkával, že člověk se učí celý život a já jsem se teď zase dozvěděl, že to je hrozné tyči, se říká velká osa, to jsem nikdy nevěděl. Já občas třeba sport sleduju v televizi, ale ne nějaký to vzpírání nebo tak, tam to možná říkají, že to je velká osa.
1: Nevím teda, jestli to velká je úplně dobrý, ale osa to je.
0: Je to osa, prostě velká osa, železná, těžká, s těma kotoučema na kraji, tak teď už to naprosto přesně vím. Co je tam třeba nějaké riziko, protože ono to není žádná sranda, když takhle zvedáte takové obrovské kilogramy. Na co musíte dávat nejvíc pozor, když trénujete?
1: Tak já si myslím, že riziko je v každém vrcholovém sportu a že musíme počítat s nějakými zraněními nebo malými bolístkami, že tam není úplně možné se tomu dlouhodobě vyhnout, ale paradoxně si myslím, že silový trojboj je jeden z nejbezpečnějších sportů, protože přece jenom děláme stále jenom pohyb nahoru dolů a jde podle mě dost zranění eliminovat. Takže i přesto, že se zraněním počítám, že někdy přijde, tak si myslím, že jde právě eliminovat dost.
0: Říká juniorská mistryně světa ve světovém trojboji, tedy v silovém trojboji. I to je světový taky, to je jasná věc. Tereza Břesková.

0: dopoledne.
1: A dnešním hostem je Tereza Břesková, juniorská mistryně světa v silovém trojboji. To mistrovství se skončilo před několika dny v Jižní Africe, v Sun City. Byla jste tam zhruba týden plus minus?
2: Je to tak.
1: Měla jste čas na něco jiného, než dělat dřepy s těma činkama?
2: Určitě jsem měla čas. Vlastně já mám pocit, že jsme tu reprezentaci všichni pojeli tak nějak jako team building trošku a chodili jsme dost často fandit teda, takže jsme opět byli na závodišti, ale bylo to super, že jsme šli podpořit i další naše sportovce a potom jsme se vlastně den před mými závody ještě vydali na safari, tak to byl velký zážitek, tam jsme viděli spoustu zvířat a
1: neměla jste strach z toho safari?
2: Ne, vůbec jsem neměla strach, bylo to vlastně super, měli jsme podle mě hrozný štěstí, protože jsme viděli i šelmy, byli na ke konci vlastně dne jsme potkali lvy a byl to jako opravdu silný zážitek, jako vidět takový zvíře.
1: Na vlastní oči kousek od sebe.
2: Je to tak, přesně.
1: A lovili nebo se válili ve stínu?
2: Spíš tam tak jako chodili, viděli jsme jí, že tam byly dva hroši s nima a nebyli úplně přátelští, tak se tam tak nějak jako společně snažili nějak domluvit, ale zbytek tam spíš tak nějak jako žil a ležel nebo něco.
1: Vlastně v Jižní Africe my teď máme léto nebo konec léta, jsme nad rovníkem, Jižní Afrika je hodně pod rovníkem. Jaké tam bylo počasí? Byla zima nebo se to dalo v pohodě zvládnout?
2: Počasí bylo úplně krásný. Vlastně myslím si, že tam bylo podobně stupňů jako tady, většinou kolem 20, takže ani teplo, ani zima. Pořád jsme tam tak nějak chodili jako v krátkém rukávu, že mi přišlo, že tam bylo fakt tak jako ideální počasí na tenhle závod.
1: Když se vrátíme ještě k těm závodům, jste říkal, že jste chodili podporovat, fandit ostatním. Jaké tam byly vztahy mezi vámi jako soutěžícími? Opravdu to bylo idylické? Nebo, protože co si budeme povídat, každý chce vyhrát za to medaili a ona to vyhrála Tereza, no, ne já, že jo, tak jak to tam funguje potom?
2: Tak mezi tou českou reprezentací jsme měli jako skvělý vztahy, tam hlavně většinou, nebo vždycky vlastně nikdo nebyl ve stejné váhové kategorii, takže tam to bylo super, ale obecně jako já mám pocit, že v mojí váhové kategorii v té vlastně 84+, takže jsme všichni a i skrz ten svět takový přátelští k sobě a že opravdu tam nějaká rivalita ta nefunguje. Asi chceme to vyhrát všichni samozřejmě, ale zároveň všichni asi víme, na jaký to místo v té nominaci patříme, už skrz ty čísla, které na tu nominaci máme a přece jenom v tomto sportu je to asi takové trochu víc jasné předem, pokud se zrovna nic moc nepokazí. Já mám s holkama z mojí váhovky jako dobré vztahy, většinou se tam nějak pobavíme. Třeba s holčinou z Německa, která skončila druhá, tak to je úplně skvělá, to je strašně zlatý člověk a mám ho hrozně ráda.
1: Mm-hmm. Vy jste tady už zmínila vaší trenérku, ale myslím, že jsme ještě ani nejmenovali, možná by bylo fajný trošku pozdravit a udělat jí reklamu, že jo, když vás má mistrně světa. Který trenér má v týmu mistra světa, že jo? Takových trenérů zase tolik není, co si budeme povídat?
2: Tak já určitě zdravím Valču, Valča Vrbová je teda moje trenérka z Mladý Boleslavy a jsem jí hrozně vděčná za celou tu cestu, kterou spolu tak nějak vedem.
1: Mm-hmm. A to je ta dáma, které jste napsala před těmi třemi roky a jste pořád spolu.
2: Není. Tohle je vlastně to je moje druhá trenérka, s kterou jsem od loňského roku, kdy jsem vlastně přijela z mistrovství světa z Kostariky, na kterém jsem teda nakonec nezávodila, ale vlastně
1: proč jste nezávodila?
2: Jsme se spojili, protože já jsem doletěla a úplně mi nebylo nejlíp, pak jsem zpětně zjistila, že to asi byla salmonela, den před závody jsem měla 40 horečky, zvracela jsem, bylo to hodně špatný.
1: S takovým zdravotním handicapem pochopitelně nelze závodit. Vlastně letošní mistrovství světa pro vás bylo asi poslední v té juniorské kategorii, nebo se pletu?
2: Je tomu tak, já jsem vlastně si právě kvůli tomuhle hrozně přála ten svět vyhrát, protože si uvědomuji, že příští rok přijde větší konkurence a že to bude mnohem těžší se nějakým způsobem na té světové úrovni umístit, takže jsem si hrozně přála ten titul mít ještě teďka.
1: My vám k tomu moc gratulujeme a o vašich plánech, touhách a o tom, co bude dál, si budeme povídat po další písnice. Tereza Břesková je naším hostem, juniorská mistryně světa v silovém trojboji. Tak buďte s námi, já vám přeji hezký poslech a pohodové dopoledne.

0: Na svém posledním juniorském mistrovství světa v silovém trojboji získala Tereza Břesková zlatou medaili. To nejlepší, co mohla, ale teď vás čeká kategorie seniorská, dospělá. Je to tak?
1: Asi bych ji nenazvala seniorskou.
0: Seniorská.
1: Ale
0: dospělá, no,
1: je tomu
0: prostě,
1: tak, čeká mě kategorie Open teda.
0: Open, tak.
1: hrozně se na ten přestup těším. Myslím si, že to bude trošku mentálně náročný, ale zároveň jako jsem natěšená.
0: Je tam větší konkurence?
1: Je tam určitě větší konkurence, vlastně tam na světové úrovni. Jsem teďka koukala, že vlastně na mistrovství světa letos bych se svým výkonem teďka skončila pátá.
0: Což tak to není, taky není úplně špatný.
1: Přesně tak,
0: co
1: není, to,
0: povídat,
1: není to špatný, no. Ale pořád to není první místo.
0: No ale to vypilujete. Kde se bude konat příští rok mistr? Nebo je to každý rok mistrovství světa v tomto?
1: Je každý rok a mělo být v Brazílii, ale právě v San City nám teď bylo oznámeno, že se přesouvá na stejné místo, takže se příští rok podívám opět do Jihoafrické republiky.
0: A ono to je asi finančně náročné, protože tenhle ten sport nepatří mezi takové, kterým se dá živit, nebo se pletu?
1: Nepletete, nedá se tím vůbec uživit, je to spíš sport, do kterého dáváte svůj čas a peníze. Je to právě spíš naopak, většinu mých financí jde právě do tohohle sportu, takže bohužel není to úplně velký sport, takže se tím nedá nějak uživit.
0: Na olympiádě zatím také není.
1: Ano,
0: tam
1: no.
0: Přece jenom, kdybyste vyhrála olympijské hry, tak za to už pak nějaké miliony i Česká republika tuším dává sportovcům, že jo? Tak to zatím není šance třeba, že by se dostal takhle na tu olympiádu nebo někam?
1: Vím, že se o tom už několik let uvažuje, ale nevím, v jaké té části toho domlouvání to je, ale s tím, že už je to celkem dlouhá doba, tak si myslím, že to ještě hodně, hodně dlouhou dobu bude trvat.
0: A čím se vlastně živíte teda, když sport vás neuživí, což je na jednu stranu smutný, že děláte sport na úrovni, která je více než vrcholová, protože zlatá medaile ze světového šampionátu není nic většího, když není ten sport na olympiádě. Čím se živíte? Říkala jste, že jste studovala vysokou školu. Jak jste na tom teď?
1: Teď upřímně v tuhle chvíli, tento den, jsem oficiálně nezaměstnaná, ale nebude to nadlouho. Včera jsem byla na pohovoru a dostala jsem práci u nás na základní škole, protože jsem se tak nějak našla v té práci s dětmi. Takže jsem moc ráda v pátek nastupuji k nám na základní školu, se tam tak nějak vracím po několika letech, tak se na to moc těším.
0: A jakou funkci budete mít?
1: Budu mít funkci asistentky vlastně pro jednu ze tříd.
0: A to je náročná práce, protože to si budeme povídat, práce s dětmi není jednoduchá.
1: Tak já už mám nějakou praxi, si troufnu říct, vlastně čtvrtým rokem u nás ve vesnici vedu přívesnické tábory, takže s dětmi mám dobrý vztah a myslím si, že by mě to mohlo bavit.
0: Tak vám držím palce. Každopádně se ještě budeme za chvíli bavit o tom vlastně, protože vy jste z Vysočiny, sboru na Žďársku, tak to za chvíli probereme. Já když se ještě krátce vrátím k těm dětem, tak když si vzpomenu na své zážitky ze základní školy, tak ty fyzické tresty, které jsme tam tenkrát občas absolvovali, dnes by ti učitelé byli zavření. No.
1: Je to tak, to nerada slyším teda.
0: To byl život. Teď Karel Gott, 100krát chválím čas.

0: Stokrát chválím čas Karel Gott, dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Poslední část povídání s juniorskou mistryní světa v silovém trojboji Terezou Břeskovou. My jsme se ještě moc neprobrali skutečnost, že jste od nás z Vysočiny, že vlastně ta medaile je tady. Vy jste z Boru na Žďársku pocházíte, že je to tak?
1: Je tomu tak, vedlím tam.
0: Já jsem se dočetl, že taky působíte jako ve sboru dobrovolných hasičů.
1: Ano, tak ve sboru jsem asi od nějakých 12 let a vlastně s holkama máme tým. Dělám tedy druhý sport závodně, ale na takové asi hobby úrovni bych to nazvala. Ale mám to hrozně ráda. Já mám pocit, že jsme tam taková jako rodina všichni. Vlastně já domov neberu jako ten domov, jako tu budovu, ale spíš jako celou tu vesnici, protože mám Bory opravdu ráda.
0: Tak to je fajn, určitě vám celé Bory fandili v tom, při těch závodech v Jižní Africe.
1: Je to tak, naše paní starostka tak vlastně domluvila, že se budou všichni koukat na našem novém sportovním zázemí vlastně na televizi, takže se tam sešli moji sousedi a další vlastně boráci, aby fandili a byly mi poslány nějaký videa, tak jsem byla hrozně dojatá a vděčná.
0: Tak to určitě strašně potěší. Navíc je ta výhoda, že tam není časový posun, že říkala jste, že v loni to bylo na Kostarice někde, tam ten posun asi je trošku, a když ta Jihoafrická republika je ve stejném časovém pásmu, jako jsme my, tak tam je pouze ta vzdálenost a ne časový posun.
1: Je to tak, bylo to super vlastně, bylo to, jak to bylo v pátek k večeru, tak my jsme dokonce měli o tom víkendu pouť, takže se to tak nějak spojilo se všemi aktivitami kolem a vlastně se to bralo jako ta pouťová akce taky.
0: Největší, já bych si dovolil tvrdit, že to byla největší pouťová atrakce v Borech.
1: Jo, tak to nevím, ale možná.
0: Protože, a kolik mají Bory obyvatel schválně ještě jen tak pro informaci?
1: Mezi 700 a 800, jsem nějakých 780 možná kecám.
0: Pohodě, já myslím, že jste si to všichni užili. Kdo byl váš první gratulant, kdo vám první gratuloval?
1: První gratulant, tak první, s kým jsem se viděla, tak byl samozřejmě head coach naší výpravy, Vláďa Vráblík, a s tím jsme se hnedka objímali, ale jestli myslíte gratulaci z Česka, tak tam vlastně přišli od mého přítele a mojí mamky, který pro mě jeli do Vídně na letiště. To byly asi první lidi, který jsem v Česku viděla.
0: Když jsme u toho letiště, jak dlouho trvá let z Jižní Afriky? Semka asi do Čech přímo nic nelétá?
1: Je to tak, musela jsem přestupovat, když jsem letěla tam, tak jsem letěla přes Curych, když jsem letěla zpátky, tak přes Mnichov. A vyšlo to na nějakých 13,5-14 hodin i s tím přestupem, což nebylo vlastně vůbec špatné.
0: No, 13 hodin v letadle, to si myslím, že je docela dost dlouhá doba. Ono to je, kolik to je kilometrů do toho Sun City? Máte to změřené?
1: Koukala jsem vlastně na takové ty informace v letadle, tuším, bylo to nějakých 10 000 kilometrů. Vlastně no, to bylo do Mnichova, takže k nám to bude asi ještě trošku dál.
0: Je to velká vzdálenost, ale vyplatilo se, protože byla korunovaná zlatou medailí. Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina byla Tereza Břesková, která je zlatá medailistka silového trojboje, a to vám už nikdy nikdo nevezme.
1: Je to tak, já moc krát děkuju.
0: Já vám taky děkuju, držím palce a doufám, že třeba už za rok nebo za dva se tady potkáme jakožto vítězku toho dospěláckého open, té open kategorie, jak jste říkala, abych neřekl, nedej bože, seniorské.
1: To si myslím, že jsou hodně, hodně velké cíle, které si myslím, že spíš nastanou až za pár let, ale třeba časem to tak dopadne.
0: Dříve nebo později to dopadne. Díky moc, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky moc děkuju, mějte se.
0: Po 12. hodině za chvíli po zprávách Jarda Hypochondr a písničky pro Vysočinu. Ty už teď objednávejte. Já vám přeji hezký den a těším se na vás v Dechovkách po 18.
2: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, Bosnáci. bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
2: Stopy fakta tajemství.
3: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů, přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ceny konzumních brambor podle odborníků porostou. Požár lesa na Žďársku hasí i vrtulník. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Bude oblačno, výjimečně i s drobnými přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Cena konzumních brambor podle předpokladu odborníků v následujícím období poroste. Může za to malá úroda způsobená abnormálně horkým a suchým létem. S propadem výnosů nepočítají jen pěstitelé v Česku, ale také v některých dalších evropských státech. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
4: Už se v celé Evropě mapuje ta situace a vidíme, že ceny se začínají trošičku otáčet. Předpokládáme, že níž už ty ceny nepůjdou. Teď, jak se rozjíždí nový školní rok, předpokládáme, že i ta spotřeba konzumních brambor se zvýší a že se trošičku oživí i ta jejich cena.
3: Zhruba hektar lesa hoří u Chlébského na Žďársku. Na místo původně bylo 10 hasičských jednotek, teď už jich tam je 12. Zašením požáru pomáhá také vrtulník. Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladu školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
6: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
7: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávaný na celý jeho další život.
6: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v Lipsku jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera z organizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou německá obvinění velmi vážná.
8: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
3: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Sport. Hokejisté Třince poprvé prohráli v přípravě na novou extraligovou sezonu. Po čtyřech výhrách podlehli Olomouci 1-3. Karlovy Vary zdolali Kladno 2-1 a Kometa Brno vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení a České Budějovice zvítězili v Jihlavě 5-3. Dva góly dal Marek Hejduk, syn olympijského vítěze Milana Hejduka, skóroval poprvé od letního příchodu do jihočeského klubu.
0: Počasí.
3: V Jihlavě a Dukovanech teď mají 22 stupňů, v Černovicích 20. Bude oblačno, výjimečně i s drobnými přeháňkami a teplotami od 23 do 26 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehoda dvou osobních aut teď překáží u zadního zhořce na Žďársku. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a s omezením počítejte v Jemnici na silnici 152 v Budějovické ulici. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Zdarec jak palec od mikrofonu vás všechny zdraví, Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání. Takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku s vaší gratulací, můžete říct třeba vtípek nebo veselou historku, anebo vy můžete říct třeba, co máte zrovna k obědu. No, no a taky můžete poslat SMS-ku. A číslo 900104, pozor, nejdřív musíte napsat slovo píseň, uděláte mezeru, pak krátkou zprávu. Pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte rozdávat radost. Jdeme na to.

0: Kristova. Tak Oldo, my ti k tvým dnešním narozeninám přejeme všechno nejlepší, ať jsi pořád zdravý, spokojený a veselý kluk a ať ti to pořád dobře šlape na kole i pěšky. A to ti ze srdce přejí Draha a Kája. A jako dáreček jsme ti vybrali písničku Krabice od skupiny Rangers, tak doufám, že se ti bude líbit.
1: Tak já jsem hledal, moji rádcové taky hledali krabici, ale krabici jsme nenašli. Není to balíček karet třeba?
0: A jste ji hráli zrovna předpolednem?
1: Předpolednem jsme ji hráli krabice, a jmenovala se ta písnička Krabice?
0: Já myslím, že jo, že se to tak jmenuje.
1: A jestli jsme ji hráli teda předpolednem, to se jmenuje Škatule.
0: Tak Škatule, aha, no vidíte.
1: Vidíte, no, a vzhledem k tomu, že jsme ji hráli před chvilkou, tak to musíme změnit, no, tak dáme něco jiného.
0: Něco jiného. Aha.
1: Tak třeba tak balíček karet může být?
0: Může být, může být, tak jo. Dobře, tak
1: posílám
0: vám odkrát,
1: a přeju pěkný den.
0: Vám taky, všem hezký den, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A děkuju.
1: Není za co.
2: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku,

0: obrázkových karet jako měsíců v roce a čtyři barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
1: Na facebookovou zeď jsem dala svoji fotku, jak jsem nenamalovaná. No hodně zaujala. Všichni mi začali psát, drž se, uzdrav se, jsme s tebou.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
3: Ano, přesně tak. A písničky na přání teďkom oživí naše Boženka z Předína. Nazdár.
4: Ahoj. Tak já bych chtěla dnešnímu svátku naší vnučce Adély. Tak Aďo, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to přejem celá rodina. A pak bych chtěla ještě to našim pravnučkám, který včera nastoupili do první třídy, tak taky Varušce, Liliance a Lišce, hlavně, aby se jim ve škole líbilo a to přejem taky celá velká rodina. A posílám tady tu písničku všem regionákům a tobě do rádia.
3: Tak jo, Kolárovci Mariša. Měj se krásně, jo. Všechno nej.
4: Čau.
3: Čau.
4: Čau.

0: dámy, pokud je vám víc než 45 a někdo vám řekne, že vám ujíždí vlak, tak víte co, pošlete ho do háje. Ještě jsou tady auta, jachty, letadla.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: No a já teď tady mám takové jedno důležité přání, kdybych ho nepřečet, tak mě asi čeká trest smrti, nebo nevím, přinejmenším, protože toto přání, mě postupně na něj upozornili všichni tady, včetně Jošky Kuláře, přišly mi SMSky a tady před sebou mám dokonce takový barevný lístek, napsáno hypo, otoč se, za sebou přání a na nástěnce přišpendlené přání a tak dále, takže tohle to prostě musím. Milý Jiří, dnes slavíš krásných 80 let života. 80 let plných vzpomínek, radostí, starostí, práce, zkušeností a především lidí, kterým si za celý svůj život tolik dal. Chtěli bychom ti proto nejen popřát k tvému významnému jubileu, ale také poděkovat za všechno, co jsi během svého života udělal pro svou rodinu. Za všechnu péči, pomoc, podporu, obětavost a čas, který si jí věnoval. Do dalších let ti přejeme především pevné zdraví, klid, pohodu, radost z každého dne a co nejvíce krásných chvil strávených s celou rodinou. S láskou a úctou manželka a rodina Netoličkova a Sýkorová. Já se přidávám taky, Jarda Hypochondr. Všechno nejlepší. Hlavně buďte vysmátej. No a písnička je tady Ztracená bloudím od Verony. Posílám.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Malá mohyla na kraji Pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V Chotěboři dnes otevřeli nové muzeum, zítra do něj nahlédneme. A také zjistíme, jak pokračují opravy brány Matky Boží v Jihlavě.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak, a před malinkou chvilkou jsme hráli Jiřímu k 80letým narozeninám. No a v této chvíli na telefonu je taky Jiří, pravděpodobně vnuk. Tak Jiří, krásný den.
4: Zdravím, zdravím. Tak ještě jednou děkuju, já bych chtěl určitě ještě jednou popřát taky dědovi, vlastně stejnému jmenovcovi. Přeju mu hlavně štěstí, hlavně zdraví k jeho jubileu 80. narozeninám. Zažili jsme toho strašně spolu moc a doufám, že i zažijeme od různých ježdění na vlakový nádraží, protože jsem byl v minulosti strašný fanda do vlaku a chodil jsem i do výtvarky, kam mě vždycky rád vozil, takže na to strašně rád vzpomínám a takhle bych ho chtěl ještě jednou pozdravit a poslat mu taky písničku ještě.
3: Tak ve výtvarce si kreslil vláčky, ne?
4: Taky, taky. Všechno jsem tam kreslil.
3: No tak je to super. Dáme vodu živou od Anety Langerové, je to tak?
4: Je, přesně tak.
3: A posílám. A děda Jiří se jmenuje děda Netolický. Je to tak?
4: Netolička.
3: Netolička, takhle.
4: Přesně tak.
3: Tak posíláme k narozeninám.
4: Super, děkuju moc.
3: A hlavně, ať to rozjede na plný pecky a ty taky. Čau.
4: Děkuju. Čau.

0: To se takhle baví dva bezdomovci. Čověče, já mám smůlu. Předevčírem jsem našel flašku od rumu, byla prázdná, no. Včera jsem našel peněženku, no a byla zase prázdná. No a dneska, jo, dneska jsem našel podprsenku a zase je prázdná.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A v této chvíli na telefonu pan Vítek Střebíček, krásný den.
3: Krásný den, zdravím všechny přátelé tohohle výborného rádia, zdravím samozřejmě i vás. A písničku, na který jsme se domluvili, že bych chtěl nechat zahrát, tak bych chtěl zahrát pro manželku, určitě by to bylo pro maminku, pro Svobodovi do Předína, pro Kvajzrovi do Opatova, bábičku a i dědečka a pro všechny lidi, kterým nedá někdo zahrát a pro Slávku do Třebíče.
2: No a pro všechny dobrý lidi.
3: A pro všechny dobrý lidi.
2: Ano, a tak se jmenuje i písnička od Raduzy a Roberta Křesťana.
3: Děkuji mnohokrát, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Co bude dnes k obědu? Nic. A počkej, to bylo včera. No právě, vařila jsem na dva dny.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A na telefonu Bohoušek z Poděšína, ahoj.
2: Ahoj Jardo, já tě zdravím, už jsem tě dlouho neslyšel, teda slyšel v rádiu, tak.
0: Já jsem tě taky dlouho neslyšel a dlouho neviděl.
2: A dneska má Adelka svátek, nebo Adelky mají svátek, tak bychom zahráli Adelce tady z Poděšína Flesarový. A ještě by to bylo pro jejího brášku menšího, ten chodí do školky a ona nastoupila do čtvrtý třídy, Adelka. A tak by to bylo pro ně a ještě pro rodiče, Lukáše a Růženku a dědečky a babičky.
0: No taky.
2: A zahráli bychom jim Píseň hory.
0: No tak to dáme, Píseň hory, jasná věc.
2: A přeju všecko nejlepší a hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ať se jí daří děvčeti ve škole.
0: Já ti přeju krásný den. Čau, čau.
2: Díky, ahoj.
0: Čau.

0: Jardo, řekni fór.
1: Z kopce jede Honza na kole, dole stojí policajt a už z dálky křičí: stůj, stůj, nemáš světla. Honza křičí: uhni, uhni, nemám ani brzdy.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání já mám tady další. Zahraj prosím od skupiny ABBA z písničku Chiquitita Adélce Pohankové ze Slavkovic k dnešnímu svátku. Děkujeme Pohankovi.

0: Když jsem šla od očního lékaře, tak mě pozdravil tak na viděnou. Když jsem šla od ušního lékaře, tak mě pozdravil tak naslyšenou. No a teď za chvilku odcházím od svého gynekologa, tak mám strach, jak mě pozdraví.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro Vysočinu.
0: A další přání má Martina. Píše: Jardo, zaspívej mi, pověs mi, má milá. No tak jo, jinak se jí říká jablíčka na polovic.

0: Veďte se, říkáte, že vás přepadli lupiči, když jste nesla tržbu na poštu. No ale přitom vás vůbec nezranili, jak je to možné?
1: No prosím vás, přeci mě vlastní bráchové nebudou mlátit.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Přesně tak, na vaše přání, a já už tady mám další přáníčko, a to chce Standa. Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně od Michala Tučného písničku Koukám, jak celá země vstává pro radost a pohodu. Stando, je to tady.

0: pán si v baru vyhlédl slečnu, se kterou se chtěl seznámit. Slečno, sedíte tu tak samotná? Jistě vás neustále obtěžují starý páprdové, že jo? Ne, ne, vy jste první.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, a poslouchejte dál, protože tady mám ještě jedno přáníčko, vlastně dvě, jedno nesplním. Prosím zahrát Kulatá od Jardy Hypochondra. Pro radost, děkuji moc, Verča z Pelřimova. Verčo, teď jsem zpíval Jablíčka na polovic, tak třeba zase zítra. No a pak tady mám ještě jedno přáníčko a to má Štěpán. Dobrý den, zahrajte písničku od Adél. Písničku posílám svojí sestřenici Adélce k dnešnímu svátku. Přeji ti všechno nejlepší, hodně štěstí, ať se ti daří ve škole, v životě. Splní se ti vše, co si přeješ. Všem Adélám, Adélkám všechno nejlepší. Mějte se, smějte se. No a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dukovanská jaderná elektrárna nabírá rekordní počet operátorů. V Lánech exhumují ostatky Jana Masaryka. Slovensko se připojí ke komisi na odškodnění Ukrajiny navzdory výhradám Ruska. Bude oblačno, výjimečně s drobnými přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prvních 8 operátorů, kteří budou pracovat na nových blocích, získala Dukovanská jaderná elektrárna. Operátory nejprve čeká 2letá nástavba ve školícím středisku ČES v Brně a následně praxe v jaderných elektrárnách.
2: Stejné školení a praxe čeká i dalších 20 nových operátorů, kteří se chystají na práci na stávajících blocích. Letošní nábor byl podle společnosti ČES rekordní. Obvykle elektrárna přijímá 20 až 24 operátorů ročně. Letos přijatí energetici se připravují nejen na práci na nových blocích. Část z nich zajistí generační obměnu personálu původní elektrárny. Nový zdroj v Dukovanech zaměstná asi 1500 lidí, z toho 60 na řízení bloků. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka z lánské rodinné hrobky. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou zatím nikdo nedokázal objasnit. V Lánech to sledovala reportérka Českého rozhlasu Adéla Burešová.
3: Policie a pohřební služba k lánskému hřbitovu dorazili před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a hřezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
4: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
3: Jestli exhumace přinese nové poznatky, to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
5: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
3: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Z Lán Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to dnes vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra odložila. Robert Fico totiž tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace a nakonec úmluvu podpořil.
6: Sport.
0: Fotbalisté zbrojovky Brno přivítají v dohrávce 4. kola šance ligy Hradec Králové. Brňané do něj vstoupí ze 4. místa neúplné tabulky a v případě výhry se posunou na 2. příčku. Utkání začne v 18 hodin a ve 20 hodin začne ještě duel mezi Bohemians a Jabloncem.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 25 stupňů, v Přibyslavě a Novém Rychnově 21. Bude oblačno, výjimečně i s drobnými přeháňkami a teplotami od 23 do 26 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 157. kilometrem na úrovni Jáchymova u Velké Bíteše. V levém jízdním pruhu leží na vozovce dřevěná lať.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
8: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: Host dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať, byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že

0: spevačka, keď to nevie. Lebo to je potom proste nejaké tóny, spieva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
1: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
0: To treba mať v sebe. To je vrodené.
1: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
0: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papíriků z vodovodě a potom jsem s tím chodila a léčila, jako ničila jsem šatstvo lidem, lebo jsem povedala, že ich teraz vyléčím, hej, že mám na to prostě prostředky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
1: Ano, vaša maminka byla lidová léčitelka, ale jinak byla učitelkou.
0: Ano.
1: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
0: Skôr pre tú medicínu na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však spievať môžeme, všetci spievame a není to dôležité, aby človek nejak sa s tým živil.
1: Ešte sa k tomu vrátime. Za malú chvíli našim hostem je Marcela Lajferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dopravní podnik v Jihlavě bude muset zřídit provizorní vozovnu pro trolejbusy. Policisté na Pelhřimovsku vyšetřují další investiční podvod. Sabotéři v Německu zaútočili na dvě elektrické rozvodny. Bude oblačno, výjimečně i s drobnými přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Provizorní vozovnu pro trolejbusy vybuduje dopravní podnik v Jihlavě. Bude ji potřebovat v příštím roce, kdy kraj chystá demolici a novou výstavbu Znojemského mostu. Po dobu prací se totiž trolejbusy k dopravnímu podniku vůbec nedostanou, jak vysvětluje jeho ředitel Radim Rovner.
2: Pro nás bude vybudována objízdná trasa tím údolím okolo té vily pana Novotného s tím, že teda tam nebudeme instalovat troleje, takže spojení s vozovnou vlastně pro klasické trolejbusy nebude. Takže takovou zajímavostí je, že budeme muset někde v centru města, buď to na CDT nebo na hlavním nádraží, vybudovat provizorní vozovnu, kde budeme přes noc odstavovat klasické trolejbusy, které by se nám na tu vozovnu nedostaly.
0: Další případ investičního podvodu vyšetřují policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
0: Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašákovy kroky. Schůze se má podle Palové zúčastnit i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Německá energetická infrastruktura čelila od včerejšího rána dvěma útokům sabotérů. V noci na dnešek neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení 5 bloků ve dvou uhelných elektrárnách. V úterý brzy ráno pak zkrat odpojil také jeden blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobené rakety. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil.
1: Sport.
0: Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích. Mezinárodní federace IIHF v červenci potvrdila, že Rusové nesmí hrát ani na mistrovství světa. Arbitráž se případem bude zabývat koncem října.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Hubenově teď mají 23 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 24. Bude oblačno, výjimečně i s drobnými přeháňkami a teplotami od 23 do 26 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v Jemnici na silnici 152 v Budějovické ulici. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Chcete si zasportovat a tím současně i pomáhat? Tak šanci budete mít už tento víkend, no a my vám po písničce řekneme, jak na to.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, je tady středa a tak pro vás máme i pozvánky nejen na víkend. Koláčky, majka, folklor, hudba a tanec. První zářijový víkend bývá tradičně spojený s bítežskými hody. V sobotu si můžete do Velké Bíteše zajet na setkání na Podhorácku s vystoupením mnoha souborů. Bítešan, Křenová, Krosická, Chasa a taky přijede cymbálovka. V neděli popolední projde městem krojovaný průvod a hody pokračují až do večera. No a kam nás pozve kolegyně Dáša Kobíková? Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já budu pokračovat s hudbou, protože stejně jako Bítežské hody je s prvním zářijovým víkendem spojen tradičně i Trampský širák, tedy přehlídka trampských a folkových kapel, která se koná na Hánesově mlýně u štoku na Havlíčko-Brodsku. Letos na širák přijedou Franta Nedvěd, Cymbal Klasik, Robert Křesťan s druhou trávou, ale také Tomáš Klus, Karel Kahov.

0: Ne, v sobotu je v plánu slavnostní žehnání novým požárním přívěsům, to zní velmi pěkně, a hned potom v 11 hodin komentovaná prohlídka výstavní síně Jana Karafiáta po stopách slavných rodáků a významných staveb. Odpoledne se v Jimramovském parku pokračuje, budou hrát kapely, a to až do 10 večer.
1: My jsme zvali na akci, kterou se zároveň i pomáhá, tak o co půjde?
0: Z našeho vysílání už to posluchači asi vědí, protože zveme, a to na Jihlavský půlmaraton. Tam se setkáte i s některými z nás z rozhlasu, a o co tedy jde? V neděli 6. září se v areálu Český mlýn v Jihlavě poběží půlmaraton, což je 21 kilometrů. Přijít můžete na 9. dopoledne, hlavní start závodu je pak přesně ve 12 hodin. Běžet mohou jednotlivci anebo štafety, dvojice nebo čtveřice. Pokud byste třeba nechtěli běžet celých 21 kilometrů, což zrovna já naprosto chápu. To hlavní ale je, že jde o charitativní běh, jehož výtěžek pomůže Nikolce na její cestě za lepšími pohyby a samostatností, protože akce má název Běžíme pro Nikču, pomozme společně. No a ještě jsem našla moc pěknou akci, líbí se mi oslavy letiště v Křižanově. Jezdívám kolem a vůbec by mě nenapadlo, že letiště funguje už 90 let a místní aeroklub 80 let. A tuto sobotu si obě výročí připomenou na leteckém dni. Lákadlem, myslím, že velkým lákadlem, bude určitě nabídka leteckých ukázek, včetně akrobacie Martina Šonky. Bude také možnost se proletět, prohlédnout si letadla nebo stánek RAF. Letecký den v Křižanově můžete navštívit v sobotu od 9 do 17 hodin.
1: Akcí bude o víkendu mnohem víc. Najdete je taky na našem webu vysočina.rozhlas.cz nebo na našem Facebooku, a pozvala nás kolegyně Dáša Kobíková. Díky a hezký den.
0: Pěkné odpoledne.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina, krátce po čtvrt na tři. České pivo zná celý svět, teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně. Jenže získat známku kvality není jednoduché. Kde zatím uspěla a jak se české recepty mění za hranicemi, to uslyšíte za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Boři dnes otevřeli nové muzeum, zítra do něj nahlédneme a také zjistíme, jak pokračují opravy brány Matky Boží v Jihlavě.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí.

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Chuť na svíčkovou nebo guláš může přijít i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Special. Získat ho ale není jednoduché. V zahraničí se to zatím podařilo jen dvěma japonským restauracím, Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
1: Křupavá do zlatová upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
2: Restaurace si musí zažádat o certifikaci a musí splnit určité podmínky. Ty podmínky jsou, musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české speciality.
1: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
2: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
1: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už desítky restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom tři. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
2: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík. Dlouhodobě se přeme, jestli je knedlík rakouskou, anebo německou, anebo českou specialitou. My tvrdíme, že českou. Ale ano, i modifikace knedlíku je samozřejmě povolena.
1: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism.
3: Chceme, aby opravdu ten turista, když sem přijede a přijde do té restaurace, aby věděl, že může počítat s kvalitními službami a s kvalitní českou kuchyní.
1: Gastronomii chtějí autoři projektu vyvážet stejně jako třeba české pivo nebo lázně. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
3: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
1: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
2: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není. Většinou to je jako dezert. Takže naše ovocné knedlíky určitě vyvážet můžeme. Pak jsou to polévky a samozřejmě omáčky.
1: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Krátce po půl třetí jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Nadace Partnerství, která pravidelně každý rok vyhlašuje anketu Strom roku, letos spustila boj o titul Strom čtvrtstoletí. Vysočina v něm má hned dva zástupce. Chudobínskou borovici a jihlavský buk u kostela svatého Jakuba. Ten se stal stromem roku v roce 2003 a tehdy mu k vítězství pomohli studenti jihlavského gymnázia.
2: S Martinou Lenertovou a Lindou Janouškovou stojím před jihlavským bukem. A proč jsem tady s vámi? Vy jste před 23 lety byli v té partě, která nominovala buk na strom roku a on vyhrál.
3: Přišla s tím paní profesorka Rychetská, která nám chtěla nějak osvěžit hodiny biologie. Nám to, jako myslím, v těch 12 letech bylo celkem jedno. Ale pak jsme se toho chytli a sbírali jsme hlasy a strom vyhrál.
2: A znali jste ten buk do té doby? Chodili jste sem?
4: Určitě. Jsme ho znali a prostě je to taková ikona, takže to nebylo těžké se proto natchnout.
2: Co jste proto udělali?
3: Tenkrát nebyly žádné sociální sítě, takže jsme měli klasický záznamový arch papírový a obcházeli jsme lidi. Samozřejmě asi jsme všichni začali nejdřív u známých, u rodin, no ale pak to došlo i na náměstí a po celém městě jsme chodili. Já sama jsem třeba sbírala hlasy i na rodinný dovolený v kempu u Českých Budějovic, kde ten strom samozřejmě nikdo neznal.
2: Získala jste nějaký hlas?
3: Podepsal mi to úplně každý a my jsme si tenkrát nechali dělat trička, takže já jsem tam chodila v tom tričku, na tom byl ten strom a docela se divím, že jsem to v těch 12 jako zvládla tohle. Myslím, že bych s tím teď měla možná větší problém.
4: Ti lidi, když jsme je oslovovali, tak ten trošku strach tam byl vidět, ale pak když zjistili, že po nich nechcem peníze, tak se vlastně strašně nadchli pro to a vůbec nebyl problém, že to podepsal. Oni tehdy tam museli napsat snad i adresu a podepsat nám to a možná i datum narození, něco takového.
2: Vítězný strom roku získává odbornou péči. Hlídali jste si to, jestli ten náš jihlavský buk dostane?
3: Ten buk byl zrovna ošetřen. To znamená, že my jsme nedostali péči pro strom, ale dostali jsme dva stromy, které jsme si mohli zasadit přímo před gymplem jihlavským. A k tomu máme takovou jako vtipnou historku mezi Ačkem a Bčkem, kde je taková ta zdravá rivalita.
2: Vy jste jedna z Ačka, jedna z Bčka, ano.
3: A myslím, že ta rivalita je taková hezká jakoby doteď. Ačko dostalo cedr a ten se chytil a ten tam je prostě doteď, je nádherný, je obrovský. Když jdu kolem, tak si říkám, jako jak jsme ho mohli sázet my, když to bylo tuhle. A Bčko dostalo jiný strom.
4: To byl javor dlanitolistý a to je takový jako keř okrasný s červenýma lističkama a ten prostě asi po dvou letech zašel. Nebo oni nám ho nějaký ukradli?
3: Já myslím, že jeden ukradli, další jim pošel, že na to měli fakt smůlu. Tenkrát z té taky té soutěživosti to bylo, jo, Bčákům to zdechlo, jo. Ale samozřejmě teď by mi to bylo asi i líto, no.
2: Jihlavský buk je teď nominován na strom čtvrtstoletí. Už jste to podepsali?
3: Já ano, už jsem uhnala i spoustu známých, příbuzných, všechny pečlivě otravuju.
4: Já to sdílím na Facebooku.
2: A abych dodala statistiku, skoro 4,5 metru obvod, 130 až 180 let stáří se odhaduje. A já si myslím, že bychom to mohli zakončit tím, že zkusíme ten buk obejmout. Co vy na to? Pomůžeš nám? Máme tady i jednoho mladíka. Tak jdeme na to. Tři dospělí a jedno dítě. Roztáhnout hodně, hodně ruce. Já jsem tady. Máme to. Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Pro strom čtvrtstoletí můžete hlasovat až do 5. října a to na internetových stránkách stromroku.cz. Pokud tedy chcete podpořit ty naše na Vysočině, což Český rozhlas Vysočina doporučuje, tak se určitě podívejte.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Máme krátce před 3:15 a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V našem vysílání je taky meteorolog Mojmír Martin. Dobrý den i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to aktuálně vypadá s teplotami v našem kraji?
2: Tak teploty se pohybují od 21 stupňů v těch nejvyšších polohách až po 26 stupňů, které hlásí třeba Třebíč.
0: Pojďme se podívat na to, jak se bude počasí vyvíjet dál. Máme asi nějaké mraky taky na obloze. Může se objevit nějaký déšť?
2: Tak mraku máme poměrně hodně, bude většinou oblačno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně, o něco větší pravděpodobnost je v průběhu večera. Fouká a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Dnešní ráno bylo celkem chladné, bude to tak platit i zítra?
2: Tak zítřejší nejnižší noční teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Očekáváme převážně velkou oblačnost. Místy se mohou objevit přeháňky. Pofukovat bude jen slabý proměnlivý vítr.
0: Jaké počasí pak očekáváte zítra přes den?
2: Zítra přes den bude většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Odpolední teploty 22 až 25 stupňů. No a během dne se rozfouká mírný vítr západních směrů.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martin. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Znáš mě?

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Dukovanská jaderná elektrárna nabírá rekordní počet operátorů. Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začali s exhumací jeho ostatků. Hokejová Dukla Jihlava chce po třetí za sebou vyhrát první ligu a pak uspět v baráži o extraligu. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prvních 8 operátorů, kteří budou pracovat na nových blocích, získala Dukovanská jaderná elektrárna. Operátory nejprve čeká dvouletá nástavba ve školicím středisku ČES v Brně a následně praxe v jaderných elektrárnách.
6: Stejné školení a praxe čeká i dalších 20 nových operátorů, kteří se chystají na práci na stávajících blocích. Letošní nábor byl podle společnosti ČES rekordní. Obvykle elektrárna přijímá 20 až 24 operátorů ročně. Letos přijatí energetici se připravují nejen na práci na nových blocích. Část z nich zajistí generační obměnu personálu původní elektrárny. Nový zdroj v Dukovanech zaměstná asi 1500 lidí, z toho 60 na řízení bloků. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vyjmou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto k případu znovu vrací, říká to náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
7: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
5: Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označena za vraždu. Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí jména obě. Název jezera už minulý týden podobně změnila mapová aplikace od Google. Sport. Kádr hokejové Dukly Jihlava je aktuálně kompletní. Na dnešní tiskové konferenci před startem nového ročníku Maxaligy to řekl jednatel klubu Bedřich Ščerban. Ten dodal, že klub má připravené prostředky i na případný nákup rozdílového hráče v rozehrané sezóně. Cílem Dukly je, stejně jako v minulé sezóně, obhajoba titulu mistra druhé nejvyšší domácí soutěže. Pokračuje Ščerban.
8: Jsme dvojnásobní šampioni, takže nemůžeme mít jinou ambici, když v podstatě ten tým zůstal pohromadě, dokonce jsme posílili, než znovu prostě usilovat o nejvyšší prostě příčky a zároveň tam zůstává furt ten náš sen prostě postoupit přes tu baráž do extraligy.
4: Počasí.
5: V noci bude oblačno a místy se přidají přehánky a teploty se ustálí kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: S komplikacemi počítejte v pražském směru dálnice D1 za 164. kilometrem u Velké Bíteše. Hoří tam kamion. Detaily přidává zpravodaj Zelené vlny.
9: On tam stojí, jako je tam velký kouř, velký oheň, takže se to asi štosuje, jako je tam nějaká kolona a stahuje se to do levýho pruhu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Máme krátce po 15. hodině a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Hodinu poté, co se 4. ledna 1997 Václav Havel tajně oženil s Dagmar Veškrnovou, natáčel Český rozhlas s prezidentem hovory v Lánech. V tom okamžiku ještě o sňatku nikdo nevěděl, takže okolnosti natáčení byly výjimečné a dodnes si je vybavuje moderátorka Eva Hulková. Za chvíli si to připomeneme i v seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
4: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Vitamin D. Brát či nebrat?
1: Jinak bych na tuto otázku odpověděla v zimě, kdybych doporučila brát. Díky Dčku se vstřebává vápník, ukládá se do kostí a také má pozitivní vliv na imunitní systém. Ale teďka máme léto a kůže si dokáže vitamin D vyrobit samo díky slunečnímu záření. Takže děkujeme sluníčku, že ho máme. Samozřejmě všeho s mírou. Musíme si dát pozor, abychom se nespálili a to záření pro nás nebylo naopak škodlivé. Zopakuji, že v létě bychom neměli chodit na přímé slunko v poledních a časných odpoledních hodinách a kůži můžeme chránit také pomocí krému s dostatečným UV filtrem.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Máme čtvrt na čtyři, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde vám teď také hrajeme skupinu Queen a zároveň vás pozveme na akci, kde jednak můžete pomoci, ale zároveň si taky zasportovat a hlavně si vyzkoušet, jestli například dokážete uběhnout půl maraton. Ten se poběží už tuto neděli v Jihlavě v areálu Českého mlýna v čase mezi 9 až 16 hodinou. Hlavní start půl maratonu je pak plánovaný přesně v poledne, tedy ve 12 hodin. Můžete běžet jak jednotlivě, tak taky ve dvojicích, v možné štafetě. No a

0: doplním, že se jedná už o 11. ročník závodu, který probíhá pod záštitou charitativní akce, která se jmenuje Poběžíme pro Nikču, které tím také pomůžete. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: V Chotěboři dnes otevřeli nové muzeum, zítra do něj nahlédneme a také zjistíme, jak pokračují opravy brány Matky Boží v Jihlavě.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajené svatbě prezidenta a ještě o tom mohl bezprostředně po sňatku s hlavou státu mluvit. Takové štěstí měla rozhlasová reportérka Eva Hůlková, která natáčela s prezidentem Václavem Havlem a také jeho novou manželkou Dagmar Havlovou asi hodinu po svatbě. Hovory v Lánech se natáčely 4. ledna 1997 a vysílali o den později. Havel v nich mluvil i o své zesnulé manželce Olze a také o své nemoci. Posloucháte třetí díl seriálu Českého rozhlasu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vážení posluchači, tyto hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné. Za prvé to,
2: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanžele u Havlovy vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
3: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával. Tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
2: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
3: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
1: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou. To je osud, vidíte.
4: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
1: Paní Dáša, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To myslím nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
5: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
4: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím nebo doufám, že budeme šťastní.
2: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
1: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
4: Já nevím, jakýsi pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
3: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nerozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
2: Svatba se konala v sobotu a hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Krátce po půl čtvrté posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jakuba Jana Rybu si spojíme nejvíc s českou mší vánoční, jenže povoláním byl především učitel. A protože včera začal nový školní rok, tak nahlédneme s Miroslavem Markem do jeho deníku.
1: Bejvávalo.
2: Rybův školní řád. Jde o citace z deníku Jakuba Jana Ryby, učitele a známého autora takzvané Rybovky, Rybovy české mše vánoční, začínající známými slovy Hej, mistře. Jako pedagog pracoval na začátku 19. století i s následujícími pravidly, z nichž první čtyři jsme si ocitovali včera, tedy za páté. Žáci si stěžují proti těm, kdo jim ublížili, příslušným dohlížitelům, a to písemně. Toto nařízení je velmi prospěšné. Především se cvičí žáci psáti, a to bez nucení. Zabraňuje se tím neblahému křiku při vyučování. Ustanovení dohlížitelé získávají o žácích podrobnějších vědomostí. Zvlášť rodičům, kteří se většinou vzpírají školní kázni, může učitel pak jasněji prokázat i přečin i důvod potrestání jejich dětí. Za šesté. Jakmile vejde žák do školy, musí se pokloniti. Přijde-li pozdě, stojí tak dlouho před lavicemi, až mu učitel dovolí si sednouti. Za sedmé. Nikdo nesmí na své místo přes lavice. Za osmé. Jaké tresty se používají? Místa hanby, černé knihy, černé známky, tabule hanby, pak metly a rákosky. Tělesně se trestá buď ranou do dlaní, nebo při mezním provinění přes hýždě. Rány se počítají od 1 do 12 podle toho, o jaký přečin jde. Za deváté. Odměnou jsou bílé známky, tabule cti, kniha cti a podobně. Za desáté. Přísně se trestají tato provinění. Předvádění se, lež, neposlušnost a protivení, rvačky, pobíhání po náměstí nebo v ulicích, účast při taneční muzice, neslušné chování v kostele, svévolné poškozování stromů, rostlin a polních plodin, svévolné týrání domácích i divokých zvířat, házení kameny, blátem a pískem, podvod, krádež a odcizení věcí, utrhání na cti a vůbec vše, co odporuje morálce. No a zítra o zákazech koupání. Bejvávalo.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na Šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Jardo, řekni fór.
1: No tak co říkáš na černý humor, co? Hele, takhle prochází paní ulicemi a najednou uslyší kvičení psa. No tak rychle utíká za tím zvukem a vidí pána, jak mlátí psa holí.
2: Pane, prosím vás, proč mlátíte toho krásného psa?
1: Ale ten parchant mi sežral legitimaci spolku na ochranu zvířat.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Posloucháte mě, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Byli jste už letos na Ostružinách a víte, s čím se skvěle kombinují do koláče. Tak právě teď o tom bude v našem vysílání řeč.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Druhů ovoce, které patří typicky ke konci léta, jsou ostružiny jedny z nejvýraznějších. Tmavé, sladké a ty zahradní jsou i velké. Nejlépe nám chutnají asi v ovocném koláči na plech. Pokud už jste svůj recept mnohokrát zopakovali, zkuste podle našeho návodu i lehkou obměnu. Tu vám teď řekne kolegyně Dáša Kubíková.
2: Z dětství pamatujeme, že když začaly zrát ostružiny, byl tu konec prázdnin. Někdy byl už dokonce školní rok v plném proudu. Lesní ostružiny se daly nazbírat téměř kdekoliv, ale teprve až s větším rozmachem zahradních ostružin, které nemají trny, jejich plody jsou mnohem větší a z jednoho keře se vám na zahradě už druhým rokem stane výnosná plantáž, nás naučili s tímto ovocem při pečení koláčů zásadně počítat. V horké roky mohou zrát i dříve a zkombinovat se s malinami. Pro ten dnešní recept zůstaneme ale u ostružin. Koláč si upečeme v té největší kulaté formě nebo na plechu. Budeme potřebovat 1/4 kila polohrubé mouky, kterou smícháme s půl lžičkou kypřícího prášku, špetkou soli a mletým kardamomem a zatím dáme stranou. 8 deka moučkového cukru nebo 4 deka cukru a pokud nemáme mletý kardamom, mohou to být 2 lžíce medu ochuceného kardamomem. Našel by se třeba v medárně Hrádek z Vysočiny. Smícháme s 8 deky másla a 1 vajíčkem a vyšleháme do pěny. Postupně přidáváme sypkou směs a v robotu ušleháme do jednolité konzistence. Těsto vylijeme do vymazané a vysypané formy, poklademe ostružinami, čím více, tím je koláč lepší a zasypeme drobenkou. K obvyklé gramáži drobenky můžeme přidat trochu namletých kešu ořechů či mandlí a zvýraznit tak chuť ostružin i kardamomu v těstě. Troubu vyhřejeme na 180 stupňů a za půl hodiny je hotovo. Dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Policisté vyšetřují na Pelhřimovsku další investiční podvod. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku státního rozpočtu. Němečtí vyšetřovatelé identifikovali dva podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Další případ investičního podvodu vyšetřují policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
5: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
4: Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorně na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
6: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok k tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
4: Reakci vlády Český rozhlas zjišťuje. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. S odkazem na své zdroje to uvádí list Süddeutsche Zeitung. Podle něj se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Deník ale upozorňuje, že zadržení obou mužů je nepravděpodobné. Moskva jakoukoliv odpovědnost odmítá. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že incident je narychlo připravenou provokací. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Brňané do něj vstoupí ze čtvrtého místa neúplné tabulky a v případě výhry se posunou na druhou příčku. Utkání začne v 18 hodin a ve 20 hodin začne ještě duel mezi Bohemians a Jabloncem. Počasí. V noci bude oblačno, místy se přidají přehánky a teploty se ustálí kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 164. kilometrem u Velké Býteše. Po požáru tam v pravém jízdním pruhu stojí kamion.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začínáme další díl. Vítám všechny, kteří poslouchají a budu tento pořad taky vytvářet. Potom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
3: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
2: Jaké bylo léto?
3: Ach, horké.
2: Ano.
3: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden, no ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera, ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
2: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
3: ano,
2: to jezero. Proč ne?
3: Mně to stačilo.
2: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
1: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a my byli v Budějovici. A ten už to nedopovídá.

0: dovolením autora ten výrok toho Rudly, nebo štíka Rudly Dale, kdy on povídá: Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, sedl si a povídá: Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti.
0: To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle, a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu: babička, davše z lesa, roštine sa vše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, lesa vše roští vše. A teď takhle na tom můžu a povám si: bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
2: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menčíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menčíka?
3: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menčíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
2: Ano.
3: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
2: Ano.
3: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
2: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip, možná.
3: Ano, jenom jednou.
2: A vy jste slyšeli
3: jenom
2: tři.
3: Jeden.
2: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menčíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menčík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Sustí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme, děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nashle, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme a komu teď ještě dáme prostor. Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím u hrova ve studiu, tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v Četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky jel to koupal, který vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umíme já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zved to vykošel a povídá, krej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jako, že jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady
4: jsem
2: úplně uměl. Hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl. Já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka, náš dnešního.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humuriádou a že v Humuriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak včas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubenek mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let, teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal to komediální číslo. Ano. No, no. Vzpomínka na Jana Libíčka, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měl vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi úplně v prvních roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, že pane všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým klenkáčkem.
8: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
9: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
8: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
9: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
8: No, jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
9: Bo.
8: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu lahev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže jo. Bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly. A my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je dál a hlasuje?
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, také zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo s Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě i jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak chci Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom bolo. V jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já jsem myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, no. Jak se dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček, tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si byla to, že tam byla Káč. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty byla nahá, když byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají takové, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání.
1: Humoriáda. Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dopravní podnik bude muset zřídit provizorní vozovnu pro trolejbusy. Premiér Babiš považuje série bezpečnostních incidentů v Německu za vážnou situaci. Fotbalistky pražské Sparty dělí jeden zápas od Ligy mistryň. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Provizorní vozovnu pro trolejbusy vybuduje dopravní podnik v Jihlavě. Bude ji potřebovat v příštím roce, kdy kraj chystá demolici a novou výstavbu Znojemského mostu. Po dobu prací se totiž trolejbusy k dopravnímu podniku vůbec nedostanou, jak vysvětluje jeho ředitel Radim Rovner.
2: Pro nás bude vybudována objízdná trasa tím údolím okolo té vily pana Novotného s tím, že teda tam nebudeme instalovat troleje, takže spojení s vozovnou vlastně pro klasické trolejbusy nebude. Takže takovou zajímavostí je, že budeme muset někde v centru města, buď to na CDT nebo na hlavním nádraží vybudovat provizorní vozovnu, kde budeme přes noc odstavovat klasické trolejbusy, které by se nám na tu vozovnu nedostaly.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něho připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa nebo útoky na rozvodny na východě a západě země. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cílem cvičení je vytrénovat vojáky schopné operovat v jednom ze strategicky nejvýznamnějších a také nejdrsnějších regionů Dánského království. Kodaň už dřív v reakci na ruskou válku proti Ukrajině prodloužila povinnou vojenskou službu ze 4 na 11 měsíců. Kromě toho ji také zpřístupnila ženám. Sport. Fotbalistky pražské Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistryň. V 18 hodin na 45 minut nastoupí na hřišti švýcarského Servet. Před týdnem doma na Letné české hráčky porazili švýcarský celek 3-2. Jak si spartianské fotbalistky před zápasem věří, to popisuje kapitánka týmu Eva Bartoňová.
3: V kapse nic nemáme, naopak si myslím, že pro tým, který nemá co ztratit, je to mnohdy výhodnější pozice. Jsme si to ukázali minulý rok, když jsme neměli co ztratit, tak jsme hráli víc uvolněně, neměli jsme takovej tlak na sebe možná. Pro nás bude asi teďka novinka se s tím poprat i z té druhé stránky a určitě budu apelovat na to, aby jsme hráli aktivně, aby jsme rozhodně tam nejeli bránit nějaký výsledek, protože to by se nám mohlo vymstít.
1: Odvetu v úvodním předkole evropského poháru dnes odehrají také fotbalistky Liberce. Ty se doma utkají s hráčkami bosenského Sarajeva. Do odvety vstoupí Češky s jednogólovým náskokem. Počasí. V noci bude oblačno, místy se přidají přehánky a teploty se ustálí kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 164. kilometrem u Velké Býteše. Po požáru tam v pravém jízdním pruhu stojí kamion a na místě probíhají vyprošťovací práce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po 17. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina začíná Den v kraji. No a dnes taky začínají ve Velké Bíteši na Žďársku tradiční bítežské hody. Na zahájení se jel podívat i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se za několik minut spojíme i v našem vysílání.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Cena konzumních brambor podle předpokladu odborníků v následujícím období poroste. Může za to malá úroda způsobená abnormálně horkým a suchým létem. S propadem výnosů nepočítají jen pěstitelé v Česku, ale také v některých dalších evropských státech. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
2: Už se v celé Evropě mapuje ta situace a vidíme, že ceny se začínají trošičku otáčet.
1: Téma podrobněji rozebereme zhruba v 17 hodin a 15 minut. Prvních 8 operátorů, kteří budou pracovat na nových blocích, nabrala Dukovanská jaderná elektrárna. Aktuálně už s nimi podepsala smlouvu. Operátory nejprve čeká dvouletá nástavba ve školicím středisku ČES v Brně a následně pak praxe v jaderných elektrárnách. Asi 13 dopravních nehod evidují za letošní letní prázdniny policisté na Vysočině. Zhruba k tisícovce museli vyjíždět vyšetřovatelé. Za červenec a srpen také na silnicích kraje zemřeli 4 lidé. Meziročně je to o 3 méně, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: Ve 39 případech policisté při šetření dopravní nehody zjistili, že některý z účastníků je pod vlivem alkoholu.
1: Zhruba hektar lesa dnes hořel u Chlébského na Žďársku. Na místo vyjelo 12 hasičských jednotek. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu a s hašením plamenů pomáhal také vrtulník. Novou přístavbu otevřelo speciálně pedagogické centrum v Jihlavě. Budova má zlepšit péči o klienty. Zařízení se stará o více než 2800 dětí z Vysočiny s různými poruchami. V přístavbě za zhruba 11 milionů korun jsou pracovny psychologů, logopedů a dalších specialistů. Detaily přidáme v 17.40. Kádr hokejové Dukly Jihlava je aktuálně kompletní. Před startem nového ročníku Maxa Ligy to dnes řekl jednatel klubu Bedřich Ščerban. Ten dodal, že klub má připravené prostředky i na případný nákup rozdílového hráče v rozehrané sezóně. Cílem Dukly je stejně jako loni obhajoba titulu mistra druhé nejvyšší domácí soutěže a postup do extraligy. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď vysíláme taky středeční den v kraji. Sklizeň podzimních odrůd brambor na Vysočině teprve začala a pěstitelé už teď počítají ztráty. Stěžují si, že kvůli suchu je úroda rekordně nízká. Na některých místech prý sklízí jen polovinu toho, co v loni. Ranním hostem ve vysílání byl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
1: Ty porosty brambor postihlo sucho podobně jako jiné plodiny, ale ta situace je velmi regionálně rozdílná, čili my teď na začátku té hlavní sklizně na Vysočině neumíme ještě říct, jaké skutečně ty ztráty budou, to skutečně na to je ještě velmi brzy. Co se týká současné situace, tak v oblasti Polabí a v oblasti Jižní Moravy, kde byly vysázeny ty rané odrůdy, čili odrůdy s kratší vegetační dobou, tam ten propad nevidíme tak významný. Nicméně ty odrůdy právě s tou delší vegetační dobou, které jsou typické pro Vysočinu, tak vidíme podle těch odkopů a nebo vzorku, které jsme prozatím hodnotili, že ty výsledky budou významně horší než v minulém roce.
2: Máte už tedy alespoň předtuchu, jak to bude s koncovými cenami? Zaplatí si spotřebitelé víc nebo ne?
1: Víte, co se týká těch cen, tak prozatím jsou pro spotřebitele velmi příznivé. V akcích, které pořádají řetězce, jsou momentálně ceny konzumních brambor od 10 korun za kilogram, což je velmi, velmi příjemná cena. Nicméně signály ze zahraničí jsou takové, že už se v celé Evropě mapuje ta situace a vidíme, že ty ceny se začínají trošičku otáčet, oživovat tedy ve prospěch také pěstitelů. Čili předpokládáme, že

0: níž už ty ceny nepůjdou, zůstanou v této výši. Naopak teď, jak se rozjíždí nový školní rok, končí ty dovolené, tak předpokládáme, že i ta spotřeba nebo ta potřeba konzumních brambor se zvýší a že se trošičku oživí i ta jejich cena.
1: Česko není v produkci brambor soběstačné. Kdy by podle vás mohly ty tuzemské vzhledem k odhadům sklizně na trhu dojít?
0: Víte, my každý rok musíme hlavně v tom jarním období dovést určité množství brambor ze zahraničí na doplnění našeho trhu. Obvykle vozíme v průměru, řekněme, 150 tisíc tun konzumních brambor ročně, protože naše soběstačnost je na úrovni, řekněme, 70 až 80% podle ročníku. Čili ten dovoz brambor je plánovaný, je na doplnění domácího trhu a i v letošním roce s ním budeme muset počítat. Jen to množství bude malinko třeba vyšší, než jsme původně předpokládali.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Malá mohyla na kraji Pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Vysočina právě teď posloucháte Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: My se teď přesuneme do Velké Býteše. Tam dnes začínají tradiční býtešské hody. Organizátoři zahájili program na Masarykově náměstí a u toho je taky náš regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, co se právě teď na náměstí děje?
2: Dobrý podvečer, tady už od 17 hodin je poměrně živo. Momentálně se staví májka a otevírají se hodové sklípky a tím se zároveň naplno rozbíhá týden tradičních býtežských hodů, které už více než 50 let patří k těm nejvýznamnějším kulturním událostem právě tady v Býteši. No a celou tu slavnost vede především býtežská chasa v čele s hlavním stárkem, stárkou a také rychtářem s rychtářkou a samozřejmě už všichni mají na sobě krásné barevné kroje. A nyní ta chasa má na starosti zdobení a stavění máje.
0: No a co nás všechno na hodech čeká?
2: Býtežské hody jsou především velkým společenským setkáním, kdy se celé město na několik dní v podstatě ponoří do slavností, lidé se potkávají s rodinou, přáteli a nechybí ani bohatý hudební doprovod. Vrcholem je potom hodová sobota a neděle. V sobotu je také 24. ročník setkání na Podhorácku od 1:30 do 17:30. Jedná se o přehlídku folklorních souborů a skupin z Podhorácka a sousedních regionů. V neděli potom projde městem tradiční krojovaný průvod ve 13:30 a slavnost nakonec zakončí kácení máje, které proběhne ve středu v 17 hodin.
0: No a na závěr nám ještě řekni, kdy můžeme do Býteše na hody zavítat?
2: Letos jsou hody od 2. září, tedy od dnešního dne až do středy 9. září. Času je tedy poměrně hodně. Já jsem teď vypíchla pouze zlomek toho, co se dá tady v Býteši v rámci hodů navštívit, ale na stránkách města najdete podrobně rozepsaný celý ten týdenní program.
0: Právě jsme slyšeli našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou, která navštívila býtešské hody ve Velké Býteši na Žďársku. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, krátce po půl šesté. Tereza Březková z Boru na Žďársku se před několika dny stala v Jihoafrické republice juniorskou mistryní světa v silovém trojboji. Do studia Českého rozhlasu Vysočina dorazila den po návratu prakticky rovnou z letiště.
1: Tak jde vlastně o tři disciplíny, o dřep, bench press a mrtvý tah. Dřep si můžu představit jako klasický dřep, jenom...
2: Ano, to i my si představíme, a to, ale asi neděláte klasické dřepy, máte asi něco v rukách, že?
1: Ano, přesně tak. Vlastně na zádech máme osu s kotoučema a děláme tedy dřep jakoby se závažím s nějakou váhou určitou. U bench pressu, tak tam jde vlastně o to, že ležíme na lavici a nad sebou, nad hrudníkem držíme opět tu osu s tím závažím.
2: Osa se závažím, to je taková ta tyč a na konci jsou takové ty ty kruhy těžké.
1: Přesně tak, tak. A tam jde vlastně o to dostat tu osu na hrudník a pak zase zpátky do té původní pozice. A u mrtvého tahu, tak tam je to jednoduché, tam vlastně ta osa s tím závažím, tak tu jenom zvedneme ze země, aby jsme se dostali do vzpřímené polohy.
2: A tam se nějak sčítají ty kilogramy, nebo jak to tam funguje? A jak třeba u těch dřepů, tam je daný čas, že musíte za půl minuty něco zadřepovat, nebo jak to je u těch dřepů?
1: My vlastně na každý ten pokus máme minutu, může se to zdát jako krátký čas, ale je to naprosto dostačující. Potom na každou tu disciplínu máme tři pokusy. Postupně navyšujeme váhu na čince u každé té disciplíny a na konci toho závodu vlastně se sečtou všechny ty tři disciplíny dohromady a to dává náš total, který potom vlastně určuje naše pořadí.
2: A vy jste udělala zajímavý total, protože máte hezký součet, nejen že jste vyhrála, ale zároveň jste vytvořila nový světový rekord. V této kategorii. Kolik těch kilogramů celkem jste takhle, jak to říct, navzpírala nebo natahala?
1: Nazvedala. Je to teda 620 kilogramů dohromady, což, jak už bylo řešeno, je teda nový světový rekord mojí kategorii.
0: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se rozšiřuje. Co přinese nové zázemí dětem, jejich rodinám i odborníkům, kteří jim pomáhají a proč bylo rozšíření centra potřeba? To probereme už zítra po 11. hodině. Hosty budou Ljubice Váchová-Nováková, ředitelka mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava a psycholožka Eva Libinská. Zítra po 11. hodině na Českém rozhlase Vysočina.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu. Vysočina stará se skoro 3000 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě teď pro ně i jejich rodiče má nové prostory. Na součástí je například i velký sál pro muzikoterapii.
1: Já bych chtěla, aby Robí byl medvěd. Zaneš to Robis?
2: Jo, budu.
3: Do nové učebny přivedla skupinku dětí muzikoterapeutka Eliška Křížková.
1: Jsme měli vlastně takový malý stisněný prostor a museli jsme všechny ty nástroje brát vždycky i do tříd, protože jsme se tam nevešli a najednou vlastně máme tenhle krásný prostor, kde můžeme pracovat.
3: A jak se vám to líbí?
2: Dobře.
3: A co tady dneska budete hrát?
2: Budeme si perníčkovou chaloupku.
3: Perníkovou chaloupku.
1: Jedna ta?
3: Podle psycholožky Evy Libánské dosavadní prostory už nestačily nejen klientům, ale ani personálu.
4: Nám se stávalo dole, že jsme se střídali v kancelářích, a nebo tady ten člověk není, protože je na nařízeném home officeu, protože v tu chvíli nemá kde sedět a podobně. A tohle to přinese to, že vlastně oni přijdou za mnou do mé kanceláře, která už je teda moje. A vždycky se potkáme tam.
3: Centru přibylo 6 specializovaných pracoven, například pro psychologi nebo logopedy, uvedla ředitelka Ljubica Kubů.
5: Je to rozšíření péče našeho speciálně pedagogického centra. Bohužel klientů přibývá, začínali jsme v roce 91, bylo 40 dětí tady se zrakovým problémem.
3: Dnes se speciálně pedagogické centrum stará o více než 2800 dětí z celého kraje Vysočina. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, a to ve 6:15.
1: Počasí.
0: Teď také zdravíme meteorologa Mojmíra Martana, i vám dobrý den. Pojďme se podívat na počasí, které bude panovat ještě teď večer a potom v noci na zítřek. Jaké budou zítřejší ranní teploty?
2: Tak počasí bude většinou s velkou oblačností, když přechodně a krátkodobě může být i polojasná obloha, výjimečně se objeví přeháňky, 14 až 11 stupňů budou nejnižší ranní teploty a pofukovat bude slabý proměnlivý vítr.
0: Pojďme se podívat na zítřek. Bude o nějaký ten stupeň teplej, než bylo dneska?
2: Spíše trošku chladněji, 22 až 25 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty a většinou bude oblačno, přechodně může být i polojasno, přehánky se budou vyskytovat jen výjimečně, no a v průběhu dne se rozfouká mírný vítr západních směrů.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za to, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní témata už jsme vyčerpali, ale připravujeme už další do zítřejšího, například i ranního vysílání. Například mezi 8 až 9 hodinou budeme mluvit o tom, že jeden ze 3 nejdéle sloužících starostů na Vysočině už nebude obhajovat svoji funkci. Do komunálních voleb nejde ale víc takových starostů, kteří už se rozhodli neobhajovat svoji funkci. Dokonce je to každý 8. Z jakých důvodů nejčastěji končí, tak právě o tom budeme mluvit zítra v dobrém ránu po 8. hodině na Českém rozhlase Vysočina. Po 18. hodině vás v našem vysílání čekají dechovky pro Vysočinu. Dnes vás přivítá kolega Joža Kolář a vybírat vaši oblíbenou píseň můžete po zprávách na čísle 22 155 49 99.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kostel svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě čeká odvlhčení. Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé je z lánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Společnost Apple přejmenovala ve své mapové aplikaci jezero Ontario na americké. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer. Přeje Jaromír Kulhánek. Další opravy kostela svaté Kateřiny chystají v Havlíčkově Brodě. Budova potřebuje hydroizolaci, odvlhčení podlahy i pokládku nové pochozí plochy. V tuto chvíli je totiž uvnitř památky pouze hliněný povrch. Práce budou pokračovat v příštím roce.
2: V první fázi oprav nechala radnice na památce zrekonstruovat střechu. Teď ji tvoří nový modřínový šindel. Opravy zatím vyšly na 2,5 milionu korun. Odvlhčení a zasíťování objektu má odhadem vyjít na další 4 miliony. Doplnění inženýrských sítí má do budoucna zajistit i možnost zřízení sociálních zařízení. Dělníci budou muset také na budově zajistit praskliny. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní lidé.
3: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
4: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
5: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
6: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
5: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí obě jména. Název jezera už minulý týden podobně změnila mapová aplikace Google. Sport. Max Pedersen končí na Vueltě. Dánský cyklista odstoupil před startem dnešní 11. etapy. Jezdec stáje Lidl Trek bojoval podle vyjádření svého týmu v posledních dnech s nemocí. Ještě v 8. etapě přitom dojel druhý. V té včerejší už měl ale problémy a ztratil na čelo závodu víc než 10 minut. Počasí. V noci bude oblačno, a místy se přidají přehánky a teploty se ustálí kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni a foukat má slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Se zdržením v koloně počítejte v pražském směru dálnice D1 před 164. kilometrem u Velké Býteše. Po požáru tam stojí kamion, na místě probíhají vyprošťovací práce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krátce po 18. hodině startují jako každý den dechovky pro Vysočinu. Já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat na první přání, to je písemné, i to je možnost, tak můžete objednat svůj oblíbený dechovkový hit přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu, neboli SMS-ku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek na číslo 900104. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Pojďme splnit první přání. Dobrý den, milá redakce, prosíme o zahrání pěkné písničky Kouzlo růže od Vlčnovjanky pro pana Františka Slavíčka k jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. To ti přejí Jihlaváci. Děkujeme vám za zahrání a přejeme pěkný poslech. My se k přání přidáváme a písničku posíláme.

0: telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Pojďme se podívat, kdo se dovolal jako první do dnešních Dechovek. Dobrý den.
1: No, dobrý den, tady je Zdena Splačková a dneska mají svátek Adelky a tak mám dvě Adelky. Je to pro Adelku Daňhlovu z Humpolce a pro Adelku Mráčkou z Červené Řečice. A přeju jim k svátku hodně a hodně zdravíčka a vám moc děkuji.
0: My se k přání přidáváme, posíláme květinářku v podání kapely Božejáci, ať udělá radost. Naslyšenou.
1: Ano. Naslyšenou.

Chceme zahrát našemu taťkovi a dědovi Julovi Jakubčovi ze Šlapanova ke krásným 80. narozeninám. Všichni mu přejeme, ať je zdraví a pořád baví svět. Pusu posílají dcery Iveta a Dáša a pravnoučátka Eliška, Izabelka, Honzík a Jindříšek. Prosíme zahrát písničku, kterou má rád, Slovenská rodná dědina v podání Kamila Bartáka. Děkujeme moc za celou rodinu, Dagmar Dalíková. My se k přání přidáváme a galánečku posíláme.

0: Choděboři dnes otevřeli nové muzeum, zítra do něj nahlédneme. A také zjistíme, jak pokračují opravy brány Matky Boží v Jihlavě.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také Vítkem Střebíček, kterého vítám v našem vysílání. Hezký podvečer, zdravím vás.
4: Krásný, hezký podvečer přeju i já vám, Střebíče. A písničku bych chtěl nechat zahrát pro manželku, pak určitě pro maminku, pro Kvajzrovi, dědu a bábičku, do Opatova, pro Svobodovi, do Předína, pro všechny lidi, kterým nedá nikdo zahrát. No a já myslím, že to můžeme pustit.
3: Dobře, vybral jste písničku Dědinka v údolí, tak ať se všem líbí. Mějte se hezky a naslyšenou.
4: Děkuji mnohokrát, naslyšenou.

0: Čechovky prvysočenoty středeční s datem 2. září pokračují a já vítám v našem vysílání Jardu Zdačic. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já dnešní písničku věnuji čestným dárcům krve, a to jak těm současným, tak i těm bývalým. Jožko, písnička je pochopitelně taky pro tebe. Dnes si dáme moravanku, viděla jsem šohajíčka, takže si vychutáme tu moravanku.
0: Dobře, tak ji posíláme. Díky moc, měj se krásně, ahoj.
1: Taky se měj krásně, Jožko, ahoj.

0: Linka 22155 4999 je obsazená. Pojďme se podívat, pro koho budeme hrát. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl nechat zahrát mému dědovi Julius Jakubčo ze Šlapanova. Dneska slaví 80 let, tak bychom mu celá rodina popřáli hodně zdravíčka. Máme ho moc rádi, všichni ho moc zdravíme a zdraví ho i nejmladší pravnučka Aneška.
0: Výborně, jakou jste vybral písničku? Malý ošik černovlasý, je to tak v pořádku?
1: Přesně tak, je to v pořádku.
0: Pojďme si ji pustit. Díky moc, zdravíme vašeho dědečka do Šlapanova i my z Českého rozhlasu Vysočina a pouštíme písničku. Hezký večer a díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Dohrála Budvarka, Malý hošik černovlasý a pojďme splnit další přání písemné. Zahrajte pro mého milovaného Andílka písničku od Jošky Černého, Když jsem šel z Hradišťa. Děkuje, Méďa Béďa. Posíláme.

0: A pojďme za Bohouškem z Poděšína se podívat a jeho hudebním přáníčkem. Vítej, ahoj.
1: Ahoj Josko, já tě zdravím a všechny posluchači. Dneska má ta Adélka Freserová z Poděšína svátek.
0: Mm-hmm.
1: A tak bychom všem Adélkám z Poděšína a ještě ze Sedákova Adélkám zahráli od Sebranky Vy oči, oči černé.
0: Ano.
1: A popřál bych jim všecko nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenost a tý Adélce malý, aby ve škole to dobře šlo hlavně.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: A bylo by to pro její rodiče a prarodiče.
0: Výborně. Tak posíláme písničku. Díky moc, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: Do Havlíčkova Brodu poletí další splněné přání, že je to tak? Dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den, přeju vám a i všem posluchačům tohoto pěkného pořadu a prosil bych zahrát, jak je krásná ta česká zem od Veselky a byl by to pro paní Janu z Martinic, Karla Makovce ze Světle a všem, komu nikdo nedá zahrát, i vám přeju hodně pěkný poslech a všechno nejlepší a hezký večer přeju. Děkuji za písničku. Naschledanou.
0: Mějte se hezky, písničku posíláme, co všem líbí. Naslyšenou. Děkuji.

0: tom nelze mít pochyb, že česká i moravská zem jsou krásné a ta další písnička je nejen krásná, ale i vtipná. Podrobnosti nám řekne posluchač. Dobrý den.
1: Dobrý den, rád bych poprosil zahrát písničku Na Pankráci od Šlapeto a písnička poputuje do Havlíčkova Brdu zase mýmu dědovi Zdeňkovi Laštovičkovi a strejdům Pavlovi a Petrovi Ledvinkovi, ať mají lepší den. Děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se hezky. Posíláme písničku, ať se líbí. Naslyšenou, hezký večer, děkuju za telefonát.

Pohled na hodiny říká, že za 3¼ minuty už tady bude 19. hodina. To znamená, že dnešní dechovky pro Vysočinu končí. Tu poslední posílám vám všem, na které se třeba dnes nedostalo. Neházejte flinty ani telefony do žita, protože zase zítra mezi 18. a 19. hodinou bude Český rozhlas Vysočina plnit vaše dechovková přání. Jožek Kolář přeje hezký večer a děkuje za milou společnost.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Odsouzení z Vysočiny budou pomáhat při přírodních katastrofách. Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. Premiér Babiš považuje sérii bezpečnostních incidentů v Německu za vážnou situaci. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Odsouzení z Rapotic a Světlé nad Sázavou budou na Vysočině pomáhat při krizových situacích. Kraj s vězeňskou službou uzavřel memorandum o vzájemné spolupráci. Bezplatnou pomoc chce využívat třeba při průmyslových haváriích, povodních nebo jiných živelných pohromách. V minulosti už odsouzení takto pomáhali například při likvidaci ohniska ptačí chřipky, pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kukla z Hnutí ANO.
2: Pokud dojde k nějaké mimořádné události, je jedno, jestli to budou vězni ze Světlí nebo z Rapotic nebo z nějaké třetí věznice, nám jde o tu okamžitou pomoc, tak jak to bylo právě při likvidaci té drůbeže. A ty vězenkyně, které, nebo vězni, které jdou do terénu, tak vybírají se s těma lehčíma trestnýma činnostma.
0: Ministr školství Robert Plaga za Hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora, vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje. Prezidenta také zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách hradu uvedl, že věří, že se je podaří zasadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něho připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa nebo útoky na rozvodny na východě a na západě.
1: Sport.
0: Německý cyklista Florian Lipowitz se 7 týdnů po operaci zlomené klíční kosti vrací k závodění. Třetí muž loňské Tour de France zranil při pádu na letošním ročníku slavného závodu. Lipowitz se příští týden představí na Giro di Toscana.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, místy se přidají přehánky a teploty se ustálí kolem 12 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během nemírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Co vás to napadlo přijít dnes do Hezky česky se jménem Pakoslav, o kterém jsem ani netušil, že existuje?
2: Ono už se moc nepoužívá, ale bylo to staré slovanské složené jméno. Já jsem na něj narazila shodou okolností a zdálo se mi, že by bylo fajn připomenout, že sice máme v češtině slovo Pako, ale to není součástí tohohle jména.
1: Takže Pako v Pakoslavovi znamená co?
2: Máme starý slovanský výraz paký, který znamenal silný.
1: Takže silný muž.
2: Tak, někdo, kdo se proslavil silou.
1: No, ale samozřejmě nedá mi to nezeptat se na to pako, které používáme, když o někom řekneme, že je pako.
2: Takže je hlupák, nešikovný, nemotorný, nebo blázen. A v podstatě se to dnes řadí do hovorové vrstvy slovní zásoby.
1: No, ale kde se to vzalo? Z čeho to vzniklo?
2: No, to je otázka, není to úplně jisté. A dokonce, abychom ještě to upřesnili, tak akademický slovník cizích slov uvádí, že pako je druh jihoamerické lamy.
1: No to se taky říká, ty jsi ale lama.
2: Tak.
1: No a nebo ta druhá varianta původu slova pako, když škrtneme lamu, co kdyby to bylo z němčiny?
2: No, tak u té lamy je to nějaký z indiánských jazyků a ta druhá možnost, že by to mohlo souviset s německým slovem pak, který přeneseně původně znamenal zavazadlo a přenes

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vhody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti a počasí zítra oblačno až polojasno, přeháňky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158. Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přeháňky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přeháňky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky. Mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a ona, tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emociu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako. Ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Ano, vaša maminka byla lidová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a hosti povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let? Měla jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vy spievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, protože já jsem chtěla odjít z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žít. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My jsme mali dokonca vybratý

0: dom aj s mojim bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe, a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
1: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
0: Ano, hej.
1: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
0: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj histórie slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
1: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
0: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
1: Marcela Lajferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zastávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
2: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláští. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
1: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký. Štíhlé postavy má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
3: On si zásadně padal svoje košile a kravat a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
4: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
5: Hej, vítám! Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem!
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
4: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech. Zítra má.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojc Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velké Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používá je naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích, do lesa s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozili na to s tím dříví, nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra, jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to v Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století. Hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kolerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kolera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
7: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
8: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
7: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko. Je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený i podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouválcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy V létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
9: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
7: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30,

potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění a stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Näseldorfer Wagenbau Fabriksgesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897. Jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident. Je to takový automobil, který vypadá jako kočár a taky se mu tak říkalo. Říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívali, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejvzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen, toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapi se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
0: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím

0: motorem a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po prezidentovi bylo několik kočarových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to čtyři rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku. V podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho otvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je šestimístný automobil, ale samozřejmě, kdyby jsme chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíše jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, my jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych mu měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom se šlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterými jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost, představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotná byla moje paní Bytná, pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jako že teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: ale míváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jakých situací, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty sny mívají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No tak určitě je to hudba. Samozřejmě zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru, takže díky této závadě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce?
5: To bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady, každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům, pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší České dráhy, nebo tehdejší Československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdily až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km v hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km v hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje. Je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly. Jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký. A vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmu. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi náklaďáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z rodinné hrobky v Lánech je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
1: Sport.
0: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle ní jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu, a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl,

podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl, musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si, přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl, jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali

k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábly nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem. Musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel, Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebrané spisy za jeho života. A o to by sebrané spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, kterýho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán, no nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán, a kdo? A on říká, on je teďka, já mu píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já, pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a připařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se ta lež prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak on si udělali, teď si udělali dost reklamy se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Obodová vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Ciláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl Otka rozvodu na Zbraslav jíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy, kdy si písničky jen tak jetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu

umírá se na závist tam v ghetu. Zdi čas smejvá, tak marný je chtít na ně psát, když není dům, co směl by stát tam v ghetu.

když poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu. Jako tenkrát. Svý mámy slyším tichej hlas, jak pohádku mi šeptá zas tam v ghetu. Tam v ghetu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

A byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, asi prnu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň páne, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhým stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nehýbalo. Já jsem s tím neřekl ani popel, páč, co jsem mohl říct. Akorát teda vím, si za to často, na to vzpomínám poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pa, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím to hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si říct, jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlej, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím, prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal, proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do 5., druhý do 6. třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozvezla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko. V pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde visela česká vlajka, je skleněná velká tabule. A jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mm-hmm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška schované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou.
0: Ano.
1: A dostali starou učitelku
0: ano.
1: Němku.
0: Aha.
1: A ta jim vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako
0: osvoboditele,
1: co tam natočila, tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: zase,
1: jak víte, tak jsem hospodská, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brečela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik. A když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v Noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech, tehda s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že jo, ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na koleji tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi a byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Světimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Hmm. Jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No ho v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeců. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale odpovodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale děkuju za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Tak nejenom on, všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde,
0: tak.
1: Na mráčku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma a tak. Mně někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednu nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne, naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám vzpomínky, mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší.
0: Ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky. Ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam desi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat. Sice to už byly, sestra byla 18 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak jsi to prosím tě dělala?
0: Dokázala, že jo.
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom. To bylo, že to pryč, já radši ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války?
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let. A ten hrozně rád vykládal, jenomže to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsou já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela jsi to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta... U těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou všichni špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, kdy tam jsou ty děti, všichni, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká, kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád...
0: Proč se to pořád opakuje, že jo?
1: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
0: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
1: Když jste byla malá?
0: 3 roky mi byly.
1: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustil, až prostě

0: přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtáhnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být. Mm-hmm. Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
1: Paní Marie, asi by říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou. A ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku. Ano. Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového. Lidstvo se musí poučit. Nepoučilo se.
0: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila, když šla žádat tam svojho bratra, který dělal tam tu předsedu té rudé gardy, jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
1: Ano.
0: Neměla si zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, teď on je tady z Usova. Teď ho znáš? Ne, je to Němec. Já se říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
1: Krásně je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno přesně vidět, jak to vypadalo.
0: Ano. A hodně si pomáhali. Hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo. A vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsem ráda, že jsem vám pomohla.
1: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka, ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk, rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas,

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40. To znamená, že jsem se narodila na začátku války. Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tím lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. Jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říká, ale my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem měla tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání.
1: Ano.
2: A podíval se na mě a říká, oh, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda s tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní strýc padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to, jak tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad 2. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudil a to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roků najednou plno vojaků. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no možná proto, že děda fakt měl
1: dobře německy
2: a bavil se s něma.
1: Ano.
2: Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli takové velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuju, paní Aničko.
2: Zavrovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě jsem měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím?
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuju, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: V dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože ano. Už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Linska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatoriu. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatoriu na Pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o 2 měsíce později. Takže proto jsem tady já. Ale to je úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Je přítomna. Já jsem z Lise nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lise nad Labem je svou Milovice. A to je venský prostor, který do nedávna byl ruský. A celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do první třídy v roce 67. A vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako máme, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, že do školy se báli přejít, že tam byly jednoty, a třetí, čtyři za druhým. Bylo to šílené, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lisa nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčeli to na jaře 68 Lisa nad Labem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti. A vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měli dopouštět do Prahy a dnes se říká, ale najednou já měl bundu, není trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polský vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout.
0: Ano.
1: To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, Maršala Rybalka hrál Karel Heger. A tyhleti všichni se setkali na tom Lyském mostě. Takže to je takový propojení, že rok 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmoví. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct všem do poslouchaj.
0: Ano.
1: Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a zeptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se dozvěděl od toho Ládi takovou maličkost třeba o těch Polácích. A
0: ano.
1: Co vám teďka nikdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete. Na
0: jenom
1: internet žádný kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
0: Děkuju, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
1: mějte se krásně, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer, vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Morově narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl, včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mi řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle, a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano.
1: Jako německý voják,
0: ano.
1: A že je nějaký zajatce.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu. Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už se taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a bejval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jináč tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla, tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka mi vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To
1: až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina,
0: to
1: ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka. No.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel. O tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak, kolo. Jenže na tom jsme měli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička Není nám už 17 podání Petry Janu a Petra Jandy. Mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběh o válce. Ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě. Protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utekl otec do Kanady a nechali jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Mm. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistili jíst, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti.
0: Uh-huh.
1: A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám, nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný.
0: Mm.
1: A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechla, vzala kočár, nadala kluka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočárku.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a pustil mě. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuju i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou tak dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i své tajemství, ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín, pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné a jenom řeknu,

0: staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako, myslím, ruské, ale my víme, prostě ano, staré ano. kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká, každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
1: chodila.
0: Na ty borůvky chodila. Teda, ale oni to věděli. Ano. Ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne. A já byla taková už od malička pravdomluvná, říkám, byla babi. A oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
1: Máte
0: a dokáží říct svůj příběh.
1: Máte pravdu,
0: paní Ivo. A já vám děkuju. Nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
1: Je to tak,
0: jak
1: paní
0: bude
1: Ivo.
0: Reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat. Ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořád,
1: ano.
0: kde chci oslovit právě pamětníky. Teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl. Spořádat.
1: Tak vám i podržíme pěsti.
0: Děkuju.
1: Ať je to úspěšné.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce, a stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděly ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice. Cvičení.
1: To bylo cvičení, že to byl velký areál Milovice Mladá, to byl velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance, už to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr, a tam se nikdy nezavírala, vrata se zavřely, ale nezavíraly se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam. Já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce. Tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo. Ne, ne, to je zbytečně, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat. Já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo, a to a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano, ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď, já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedobouchali. No, takže já jsem teda šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: A jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty šusy, řekli mi spasíba
0: a šli.
1: A hotovo. No ale to byl já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: Musela jste mít strach velký, přesně
1: tak. Asi druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu. No a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak, no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
1: No,
0: děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím. Moc krát děkuji a dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě. My jsme měli pozestláno slámou, na to deky a peřiny a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a něco si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou. Co tady děláš, když je zima? On mě posle. On přišel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my jsme, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní, no a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli celkou stodolu. Ty stodole bylo hodně cená. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl to Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě od mě do toho srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mhm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava. No a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm. No a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry, tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydleli někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohl stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, protože můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama a oni museli zůstat bohužel v protektorátu, tak, že Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju, tuhletu větu, a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničku Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

řezastva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala konečně, chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvarčíka, nebo toto prostě tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando, dovolíš, no tak tancovali, no a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou, no a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu, no šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo, no na kuráž, no teď začal tancovat a ona, prosím tě, co děláš? A to zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to, a pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako a valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňskej na další krok.
0: Krásná vzpomínka, paní Boženko. Děkuju za veselou vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání. Ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí. Dvě zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila. Že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už končila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, na maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Mm-hmm.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malý z pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty jsi dělal účetního, a ty jsi byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím.
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. Do dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že? Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže no a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a fandím jim, že takhle ho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím. Vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababi všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, když už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. You got it!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce,

0: věc své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?
0: Nebo

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: Je to zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád. A denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text, a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi, a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky. Ve stejných létech já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil. Když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou. Stála zde krásná, v průvodu v slávě, náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých letech, zas cítím, jak by prapor vlal, jí z očí ten týž oheň plal. Zřím její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál.
0: A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře, a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy.

0: Zrodil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašár začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No a tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé Matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nají.
0: To je hlavní popěk z Maršánovy veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře.

Dej mi prosím raději sebe menší naděj, že smím smutek slíbat certu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. Ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavní a zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel F. sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši. No, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš. To znamená, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného. Myslím, osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společné to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého jako prostředí. Oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit, ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný, já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král komiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, porád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro někoho, kdo stále musí,
4: a
2: jako je puncovaný
4: se
2: komik,
4: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on, mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstování v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkají, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: máš ukázat, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo? Mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Italiáni, ty jsou většinou černí, že jo? Ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje. Ano. A proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy.
4: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 2 poradí, když 1. strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvé písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání
4: ano.
2: V Radokově rží.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť jsem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků,
4: jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi se o tom, tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a 3. píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu, čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale správně. Velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne
4: dopisu. Všechno se telefonu vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takové svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme. Nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono. A kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci. A já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj, a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

Já neusnu, já už neusnu, já snad nakonec budu muset číst. Ach pro pět ran, on už do hvízda. A já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal za tuhle zbrusu novou svízel, že jste přitom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále, natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě, okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmém nebi. To úplně zaplesáte. Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To, no,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov vtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabídí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot, i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No, vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech Do těch rozhovorů nepatří a já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu, ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat, co jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Hradského divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách. Tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jist, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu si jet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc. Vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.